mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Týftrůk. Thank you.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste z ní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Jako zavírák jsem vybral píseň, která je v závěru soundtracku z filmu Forrest Gump. Against the Wind v podání Boba Seagra a jeho The Silver Bullet Bandu. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: No už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: dál. Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, večer ne, průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška, co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti 3x volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka.

0: dcera a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
1: Claudia Kardinálová.
0: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by mělo aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
1: Proč zrovna ona?
0: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzy. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
2: Kruci ta válí.
3: Tak za prvé.
2: Bezva. Ale nápad to byl můj.
4: Teď mluvím já.
5: Ticho, počkejte, já neslyším.
0: Mě neboblatneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
3: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
0: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku. Nebo Beruško?
3: Ale neříkám jí Beruško, říkám jí Janičko.
0: Já tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
3: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25! Tak já jí mám stát vykat, když měli 40!
0: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
3: Proč? Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!

0: To, když se do toho Iva Jendžerová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě vidí s dortem.
1: Já tam měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpar, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme jí dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolan ukázkou s Ivou Jendžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku, Miroslav Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
5: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
5: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chválití se uhlí.
8: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
9: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
10: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
9: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
10: A vám se to snad zdá málo?
9: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
10: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
9: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
10: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
9: Já už dál nemůžu.
10: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
9: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
10: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
9: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
10: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
9: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
10: Tele.
9: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
10: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi. Vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
9: Mouce.
10: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
9: Perský?
10: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
9: A to je strašné, to, za hrstičku, no, to je úděsné.
10: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
9: Ne, nedám si víc, já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky, mně se dělá špatně.
10: V tom případě, je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
9: Nenamočíme.
10: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
9: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sexe bělá, tam včelička si povrkuje, skřivánci pějí píseň lásky.
10: Skřivánek není k jídlu.
9: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
10: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
9: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
10: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
9: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
10: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
9: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
10: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
9: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
8: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
8: No, ale počkej, to ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já jsem říkal, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást toho, jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Otevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, teď ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí. Pojďte si je poslechnout.
3: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
4: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
3: Už se mihnul?
4: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
3: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
4: Tak já si to hned píšu. Ententíky, dva špalíky.
3: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententíky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
4: Tak hmoždinky.
3: Správně, hmoždinky. Tak.
4: Takže ententíky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
3: Tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk. Bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
4: Ano.
3: Jo?
4: Takže teď to máme.
3: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
4: Takže teď to máme takhle. Ententíky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
3: Ano.
4: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
3: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
4: U všech čertů.
3: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
4: Tak já už to mám takhle.
3: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
4: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententíky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
3: ano.
4: Natloukl si nos.
3: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
4: Myslím, že už to mám. Ententíky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano. Jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karolší ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, tu zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím, nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek ještě s tím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hruškové u Sokolova dokončují stavbu vodovodu. Znovu otevřené obory sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole v Karlových Varech studenty přilákali. Při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko odolával pískovec teplotě 300 stupňů. A dnes bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Sokolovská vodárenská doporučuje stavbu vodovodu do Hruškové. Nové potrubí vede pod hlavní silnicí. Stavba za zhruba 6 milionů korun má skončit v průběhu září, říká ředitel společnosti Vladimír Urban.
2: Umožní se napojení obyvatel, který projevili zájem se vlastně napojit. Součástí toho je i posílení zdroje vlastně podzemní vody, což je naplánovaný na rok až 27 teda a bude výstavba dvou vodojemů.
0: Na dokončení vodovodu naváže město stavbou parkoviště u turistické cesty ke zřícenině kostela svatého Mikuláše. Střední umělecko-průmyslová škola v Karlových Varech znovu otevřela obory sklář a keramik. Do prvního ročníku nastoupilo 10 žáků. Jedná se o maximální počet studentů pro letošní školní rok. V příštích letech by jich mělo být víc. S odbornou výukou pomůžou porcelánka Tun 1794 v Nové Roli a sklárna Mozr. Oběma podnikům totiž chybí zaměstnanci, potvrdil generální ředitel sklárny Martin Dvořák.
3: Obory jako je brusič, nebo obory jako je kulič nebo hranář, to jsou přesně ty obory, kde ještě potřebujeme zaměstnance. Nabízíme možnost stát se opravdu odborníkem v té dané práci a zároveň nabízíme velmi kreativní práci. To znamená, že každý, kdo u nás nastoupí, tak není jenom číslem, není jenom zaměstnancem, řekněme spíchačkama, ale nabízíme značnou část kreativní seberealizace každému.
0: Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, která před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd. Zjistili, že pískovec byl tehdy vystaven výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
4: My jsme zjistili z minerálních studií a ze studií uvolňování rtuti, že ty teploty se pohybovaly zhruba do 310 stupňů Celsia.
5: Testy podle Michala Filipio z Geologického ústavu Akademie věd ukázaly, že ze skal opadlo přes 100 tun pískovce. A jak potvrzuje Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin, náš nejničivější lesní požár způsobil před 4 lety ve skále i mikrotrhliny.
6: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole.
5: Nejdříve za 10 let se podle odborníků obnoví skály na 1000 hektarové ploše v Národním parku České Švýcarsko. Eva Kéz. Český rozhlas.
0: Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala íránská agentura Tasnim s odvoláním na íránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 íránských tankerů. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku. Sport. Cyklista Matyáš Vacek bude hájit české reprezentační barvy na zářijovém mistrovství světa v Kanadě i na kontinentálním šampionátu ve Slovinsku z kraje října. Na obou akcích pojede časovku i hromadný závod. Vyplývá to z nominace zveřejněné domácím svazem. Mistrovství světa začne v Montrealu 20. září. Evropský šampionát pak v Lublani odstartuje 2. října.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, ráno se mohou v údolích ojediněle vyskytovat mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Dávejte na svých cestách ale pozor, na vozovkách se může vyskytovat zvěř.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sezóna velkých filmových festivalů pomalu končí, ale než se zablesknou poslední hvězdy, na červeném koberci čeká nás ještě přehlídka v Torontu. A česká stopa tam bude patrná letos hned několikrát, mimo jiné díky Viktorii Štěpánové, která na festivalu přivezme studentského Oscara. No a podrobnosti přineseme v právě začínajícím Dobrém ránu, jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Já vám všem přeji krásné a pohodové ráno. Náš hudební proud otevřeme dnes s písničkou od slovenského zpěváka Petra Nadě. A odpověď na otázku, proč je chození do školy povinné, dostaneme od dětí v anketě Ahoj rádio. Tak ať se vám pěkně poslouchá, je 5:05.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je chození do školy povinné?
1: Aby jsme se něco naučili.
2: Aby jsme byli chytrý.
3: Aby jsme se mohli učit.
4: Aby jsme nebyli hloupí.
5: Aby jsme něco věděli.
6: Abychom...

0: pracovní povolání.
1: Aby jsme dostali vzdělání.
2: Aby jsme měli dobrý povolání, aby jsme něco věděli.
3: Aby jsme byli chytrý, aby jsme měli dobrý známky.
4: Aby jsme byli slušní.
5: Můžeme dělat úkoly strašný a potom je dobře počítáme.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 6 a 2 minuty, ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je na svém rozjezdu a teď ho vyplní předpověď počasí. Tak teploty se nám aktuálně pohybují od 6 do 10 stupňů Celsia a dnes čekejme polojasno. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Na rozjezd našeho dobrého rána přispěla svou písničkou zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková a za 9 minut bude 17:30. Tak nemá prosluněné pláže jako Cannes ani lázeňskou kolonádu jako Karlovy Vary, ale i přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední akce, kde mají v celku pravidelně své místo i čeští filmaři. 51. ročník kanadské přehlídky, která začíná právě dnes, nabídne letos dva snímky s českou stopou. A česká filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme studentského Oscara.
1: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
2: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Bibi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
1: Protože folklore is the new way.
2: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
3: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
2: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
1: Tož dětská jsou over.
2: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega a Hangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamů z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelé Karlových Varů odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské Uhelné. Vlastní zdroj tepla město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na teplu na cenu za teplo pro konečného zákazníka. V obci Křižovatka na Chebsku se uskutečnilo součinnostní cvičení s názvem Voda 2026. Jeho cílem bylo prověřit postupy při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou při nejrůznějších krizových situacích. Horní hrad více jak 25 let prochází postupnou obnovou. Návštěvníkům už byly zpřístupněny gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, hradní věž nebo zámecká kaple s přilehlým arboretem. Hradní komplex je zaměřený především na zážitky s možností ubytování. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Státy Evropské unie by měly dostat jednotné nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila Evropská komise. Evropa čelí velké bytové krizi a komise musí jednat. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodujícím sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. A dnes bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do čtvrtečního rána se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje a já vám přeji pěkný začátek nového dne s datem 10. září. I dnes vyplní naše ranní vysílání spousta informací, hlavně z našeho regionu, ale taky porce příjemné muziky a mimo jiné i naše houbařská soutěž. Připomenu, že kdykoliv v našem vysílání může zaznít ukázka z písničky Houby magický od skupiny Kabát. A jakmile se tak stane, tak i hned zavolejte k nám do studia. Pokud se dovoláte jako třetí v pořadí, tak vyhrajete pěknou cenu, s níž vás vybavíme do lesa. Je 6:30 a hned po písničkách od Babiho Daňka Marty Kubišové nabídnu výběr očekávaných událostí. Také se vám hezky vstává do čtvrtečního rána.

0: Tak ať už nás posloucháte v Karlových Varech, v Chebu, Aši, Sokolově či jinde, přejeme vám, ať máte ráno podle svých představ. Dnes je čtvrtek 10. září a co se očekává? Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomio Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika katedr a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru synologie do ústavu asijských studií, anebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Vyšegrádská čtyřka Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko se dnes kolem poledne v Bratislavě sejdou s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. A Národní ústav duševního zdraví spustil k dnešnímu Světovému dni prevence sebevražd osvětovou kampaň na sociálních sítích. Zaměřuje se na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Podle posledních dostupných údajů si v Česku v roce 2024 vzalo život přes 1500 lidí a většinu tvořili muži. V počtu sebevražd je Česko nad evropským průměrem. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu máme polojasno, teploty se pohybují od 6 do 10 stupňů Celsia a odpoledne se pak bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hezké dobré ráno, posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a možná jste postřehli, před chvílí zazněl v dobrém ránu výherní signál naší houbarské soutěže. Byla to ukázka z písničky od hudební skupiny Kabát Houby magický. No a vaším úkolem bylo dovolat se k nám do studia jako třetí v pořadí. No a komu tedy přálo štěstí, komu se to povedlo? Já vás zdravím a přeji vám hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak koho máme na telefonu?
1: Láďa z Ostrova.
0: Zdravím vás, Láďo, do Ostrova. Tak čekal jste hudební ukázku tak časně ráno? Bylo to překvapení?
1: No já jsem v práci, mě to nevadí, já už to zkouším celý týden.
0: Tak teď to vyšlo, takže štěstí přálo při vás. Tak je to tak, dovolal jste si jako třetí v pořadí a to znamená tedy, že vyhráváte Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a taky plátěnou tašku. Takže slyším, že máte radost.
1: No hned zítra vyrazím.
0: Bezva. Tak hodně štěstí při hledání hub a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuju moc.
0: No a vy ostatní i nadále poslouchejte naše vysílání a vyhrajte v naší houbařské soutěži. Soutěžíme až do konce září.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Most nad železniční tratí ve Vojkovicích na Karlovarsku je v havarijním stavu. Na zážitky láká Horní Hrad. Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. A dnes bude polojasno, odpoledne až oblačno, teploty do 20 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Vojkovice na Karlovarsku uzavřely most nad blízkou železniční tratí. Přemostění je v havarijním stavu a jeho části dopadají do kolejiště. Silnice na mostě se propadá. Obec jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic. Uzavření mostu ale komplikuje život obyvatelům blízkých domů a majitelům přilehlých pozemků. Pokračuje za vlastníky rodinného domu v blízkosti přemostění Ladislav Síkora.
5: Problematika stavu toho mostu není problematikou posledních let, ten problém se táhne více než 25 let, most je dlouhodobě ve špatném stavu, propadlý byl poprvé někdy v první polovině 70. let, pak se opravil, nějakou dobu zase sloužil, ale zhruba od konce 90. let je v havarijním stavu znova.
4: Pod poškozeným mostem je dlouhodobě snížená rychlost pro všechny projíždějící vlaky. Horní Hrad více jak 25 let prochází postupnou obnovou. Návštěvníkům už byly zpřístupněny gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, hradní věž nebo zámecká kaple s přilehlým arboretem. Jak uvedl majitel památky Pavel Palacký, hradní komplex je zaměřený především na zážitky s možností ubytování.
6: V tuhle chvíli po těch více jak 25 letech máme zhruba 15 komnat k dispozici. Jsou to sály, jsou to komnaty na ubytování, dohromady v nich máme 80 lůžek. Máme úplně novou, teď vytvořenou hradní hradozámeckou kuchyni. Teď jsme dokončili rekonstrukci, takže jedeme zážitkově.
4: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
7: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
8: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
7: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
9: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
7: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Španělsko dostane od Evropské unie v přepočtu skoro 3 miliardy korun jako zvláštní finanční pomoc ke zvládnutí situace ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky. Informovala o tom Evropská komise. O příspěvek Španělé požádali na konci srpna. Finance poputují mimo jiné na ochranu hranic a bezpečnostní infrastrukturu. Španělsko je využije taky v zařízení pro registraci a prověřování migrantů a při podpoře návratů osob, které v Ceutě pobývají nelegálně. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková je po čtvrté v kariéře ve finále čtyřhry na US Open. S domácí spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili belgicko-ruský pár Martensová-Schneiderová 6-0-7-6 a můžou v pátek zaútočit na svůj první společný titul na americkém Grand Slamu. A Jelena Rybakinová z Kazachstánu díky postupu do semifinále bude poprvé v kariéře tenisovou světovou jedničkou. Vystřídá tak Bělorusku Sabalenkovou. Počasí. Dnes bude polojasno, ráno se mohou v údolích ojediněle vyskytovat mlhy. Odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost a později večer bude přibývat vysoká oblačnost od jihu. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části Stanoviště.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Minut po 6. hodině a tam, kde jste si nás naladili, přejeme krásné ráno. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. V níž vám až do konce září každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a kromě toho, že dáme slovo meteorologům, tak dostane prostor také sport. Už příští týden v úterý začne nový ročník Tip Sport Extraligy. Vstoupí do něj i hráči Energie Karlovy Vary a jaká jsou očekávání hráčů, o tom uslyšíte už za čtvrt hodinky v našem ranním vysílání, které pokračuje písničkou od Dariny Rolincové. Tak ať máte prýma den.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Zagorová a Petr Razek v písni Ta pusa je tvá na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a teď si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly, anebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal před.

0: odpovědnost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Tak a zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary na hodinách 6.18 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteorolog Ivo Boman. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Také s jakým počasím mají počítat teď ráno posluchači našeho regionu?
2: Tak teď, když vyjdeme ven, tak na obloze je oblačno a teploty klesly hodně nízko na 6 až 8 stupňů Celsia.
1: A jak tedy bude pak přes den?
2: Tak zpočátku očekáváme oblačno, přechodně i polojasno a potom až večer bude od jihu přibývat oblačnosti a postupně až na zataženo. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách to bude do 16 stupňů. Vítr bude vát od západu nebo severozápadu a bude slabý do 4 metrů za sekundu a večer se ten směr změní na severovýchodní.
1: Říká meteorolog Ivo Boman, moc vám děkuji za předpověď. A přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: Tak ať už jste spolu s námi kdekoliv, přejeme vám hezké dobré ráno. Svou hudební stopu zanechala v našem ranním vysílání skupina Rangers a od hudby pojďme teď za sportem. Už v úterý začne nový ročník Tip Sport Extraligy. Obhájit anebo ještě vylepšit bronzovou pozici z minulé sezóny se pokusí Karlovy Vary. I hráči energie ale vnímají, že to bude s ohledem na posilování ostatních týmů velmi složité.
1: Pro diváky to bude na co koukat, velký jména přišli a myslím si, že to bude dobrý hokej.
2: Říká opora Karlových Varů Ondřej Beránek. V zápasech se bude potkávat s více spoluhráči z národního týmu ze Zlatého mistrovství světa v Praze. Do Pardubic přišli Stránský s Tomáškem, do Litvínova Kempf, do Kladna Kempný a dorazili i další hvězdy.
3: Když se pijáte na tým Pardubic, Sparty, prostě s proměnitím nechci někoho urazit, ale my s nima se ani srovnávat nemůžeme, jako... Samozřejmě to hokej může stát cokoliv, porazit nemůžem, ale zmiňoval jste tady ty jména, to jsou hvězdní války. Pro tu ligu je to skvělý, ale pro ostatní vlčáky prostě daleko těžší. Jo.
2: Mezi ty vlčáky, jak říká Dominik Frodl, se chce zařadit i tým energie, ale...
1: Víš, že nepůjdeš, já nevím, nikam na zápas, že by si řekl dřív, že si tam jdeš vyprdět a zvládneš to. To teď vůbec není, teď prostě opravdu každý zápas jdeš na 110% a víš, že tam musíš nechat úplně maximum, aby to nedopadlo nějakým výpraskem.
2: Pokud celou sezónu Karlovy Vary dodrží to, co říká Ondřej Beránek, pak by mohlo mít jejich umístění v konečné tabulce vzestupnou tendenci. Naposledy byli třetí, předtím pátí.
3: My na sebe jako žádný tlak, jako že bychom měli zopakovat nebo plno lidí. Tak letos jako finále, říkám, jako bylo by to hezký, ale podívejte se, kolik týmů tam na těch pozicích jako jsme my může být. A za mě taková normální sezóna, když, nebo nechci říct úspěšná, ale když prostě se dostanu do toho čtvrtfinále, tak to není špatná sezóna, ale samozřejmě ani nějak výjimečně dobrá, jo, takže ten první cíl dostat se do toho čtvrtfinále.
2: Prozrazuje cíle pro sezónu Dominik Frodl a Západočechům může sedět i fakt, že je jen málo kdo bude pasovat do role favoritů.
1: Já myslím, že nám to určitě takhle vyhovuje. Že vlastně můžeme takto být pozdálí a koukat pak už no, takže což je dobrý. Teď už trošičku tam to očekání nějaký je, ale nám to vyhovuje a jedině dobře.
2: Koukat a pak uštknout. Jak říká Ondřej Beránek, budou moci Karlovy Vary v hodně podobné sestavě jako v poslední sezóně. Otázkou je, jak zvládnou defenzivu. Právě ta doznala hned několik změn.
3: Máme 5 nových obránců, bude to chtít i čas trošku, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna, jediný odchod nebyl, jediný příchod. Takže já věřím, že ten tým bude zase o ten rok lepší, že to všechno prostě směřuje k tomu, že můžeme zase mít další kvalitní sezónu, ale je to samozřejmě hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ proto je dobrý.
2: Myslí si Dominik Frodl. Bodový základ mohou Karlovy Vary položit už v úterý 15. září, kdy se postarají o zahajovací duel sezóny, a to v repríze posledního semifinále proti Třineckým Ocelářům. Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Kuneš a Miroslav Šimandl. Špalíček lidových písní. Vysíláme každý všední den po 6:30 večer. 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolovská vodárenská dokončuje stavbu vodovodu do Hruškové. Nové potrubí vede pod hlavní silnicí. Stavba za zhruba 6 milionů korun má skončit v průběhu září. Na dokončení vodovodu naváže město stavbou parkoviště u turistické cesty ke zřícenině kostela svatého Mikuláše. Městská policie Karlovy Vary otevírá 17. ročník Senior akademie. Vzdělávací program už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Do nabízených kurzů se můžou přihlásit lidé starší 65 let, nejpozději do 20. září. Studium začíná 23. září a je zdarma. Okresní soud v Karlových Varech potrestal cizince za nelegální odstřel jelena na Chebsku. 48-letému muži soud zabavil zbraň, uložil pokutu 50 000 korun a zakázal na 5 let lov. Cizinec zastřelil zvíře na konci srpna poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku, přímo z auta a bez povolenky. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená místní silnice u Velkého a Malého ostrovního rybníka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Písničky od hudební skupiny Lucie a také zpěvačky Jitky Zelenkové jsou naší další hudební nabídkou pro váš dobrý poslech a taky, aby se vám dobře vstávalo. A pokud vás zajímá, s jakými hosty si dnes budeme povídat ve vysílání, tak zůstaňte i nadále s námi, za chviličku se to dozvíte. No a do té 7 hodiny se ještě určitě stihneme ohlédnout v čase zpět do minulosti spolu s Petrem Jungmanem. Ani dnes nebude chybět kalendárium pro dnešní den, čtvrtek 10. září. Je 6:30 a 3 minuty.

0: Pokud jste si nás vybrali za svého společníka a průvodce dnešním ránem, jsme za to rádi. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 6:45 a já prozradím, že dnes budeme mít ve vysílání pro vás spoustu hostů. A kteří to budou? Tak po 7 hodině vás pozveme na závody mistrovství světa v triatlonu, které se uskuteční o tomto víkendu v Karlových Varech. Hostem Dobrého rána, s nímž si budu telefonicky povídat, bude ředitel závodu Vladimír Malý. Na přednášku a výstavu do hospice svatého Jiří v Chebu vás po 10. hodině pozveme a pozve vás jeho sociální pracovnice Soňa Škvareninová. No a to v našem odpoledním vysílání pak bude hostem ve studiu Milan Krajíc, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu JazzFest. Jehož letošní 43. ročník odstartuje už zítra a nabídne v září a říjnu několik festivalových koncertů představujících širokou škálu hudebních směrů zaměřených právě na moderní jazz a jeho spojení s jinými žánry. A jaký bude ten letošní program, novinky, účinkující hosté a místa koncertů, tak to všechno se dozvíte v dobrém odpoledni po 15. hodině. No a v rubrice O čem se mluví bude hostem od 17:30 Lenka Vacková, předsedkyně správní rady a zakladatelka nadačního fondu, který se věnuje ochraně vztahů rodin a duševnímu zdraví.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Oblačno až zataženo a teploty 6 až 8 stupňů Celsia. Tak takové máme teď počasí v celém našem regionu a čeká nás oblačný a chladnější den.
1: Počasí.
0: Je 6:45 a dnes čekejme oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu pak přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 17 stupni. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž je mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 10. září, svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku bude víc strážníků, rozšíří se tak hlídky ve městě. Dalovice dokončili sanaci svahu za kostelem Panny Marie Utěšitelky. Agresivita řidičů roste, policisté se potýkají se slovním i fyzickým napadením. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku plánují navýšit počet strážníků ze současných 16 na 20. Radnice totiž uvažuje o rozšíření hlídek policistů, a to na pěší a motorizovanou. Jak uvedlo vedení města, takový model by měl v Chodově začít fungovat od příštího roku.
2: Pěší hlídka by se zaměřovala především na parky, okolí veřejných budov a další frekventovaná místa. Motorizovaná hlídka by pak dohlížela na širší území Chodova a vyjížděla k oznámeným událostem. Impulzem pro změnu bylo pravidelné pololetní vyhodnocení práce městské policie, které na potřebu většího počtu strážníků v terénu poukázalo. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: V Dalovicích na Karlovarsku pokračují v opravě kostela Panny Marie Utěšitelky. Podle vedení obce dělníci odtěžili kamení, které se sesunulo ke kostelní zdi, a zabezpečili skalní masiv za kostelem ochranným pletivem. Ještě letos chtějí Dalovice opravit taky vnitřek lodi kostela. Celkové náklady dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Radnice už v minulosti rekonstruovala kostelní věž a letos i zavěšení a ovládání zvonu. Agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách roste. Vyplývá to z odhadů policie. Statistiku fyzického napadení ale nevede. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala hlídka v Ústí nad Labem.
3: Co jste pil? Hej, hej, tu druhou zadára, dělej!
4: Já jsem dostal na oko.
5: Hlídka opilého řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Alkohol a drogy ale nejsou jedinou příčinou fyzických napadení. Spouštěčem je často frustrace, říká dopravní psycholog Matouš Šucha.
6: To přistižení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci prohloubí, a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak řidič frustraci zvládá.
5: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
7: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
5: Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
8: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
9: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
8: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: Úřadující vicemistři světa Bulhaři zahájili domácí evropský šampionát ve volejbale vítězně. Severní Makedonii porazili 3-0. Čeští volejbalisté se na šampionátu představí poprvé zítra proti Řecku. Skupinu A odehrají v Modeně.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 jsou na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku v obou směrech zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Karlovy Vary budou o víkendu hostit závody mistrovství světa v triatlonu. Na start dorazí olympijské hvězdy, závodní program ale taky nabídne tratě pro děti nebo pro amatérské sportovce. A detaily probereme v našem vysílání už za čtvrt hodinky, ale ještě předtím si poslechneme ranní anketu s dětmi Ahoj rádio a taky další písničky, co nestárnou. Od Petra Kotvalda a Václava Neckáře, tak vstávejte a posnídejte s námi. Je 7 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč hnůj smrdí?
1: Protože jsou v něm hovínka.
2: Že změkne.
3: Protože třeba je hodně dlouho nahromadě a dostane tu vodu.
4: Protože jsou tam schnilý věci.
5: Schnilý okurky.
6: Protože tam vyhazují zbytky od jídla.
7: Jsou tam třeba hovínka.
8: Protože se tam vyhazují ošklivý věci a smradlavý.
9: Toxidy tam dávají.
10: Proto

0: počasí.
1: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 7:45 a venku máme oblačno až zataženo a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 6 až 8 stupni Celsia. Dnes čekejme oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu pak přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Fouká slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se pak změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré. A biozátěž ta je na prvním stupni, tedy mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hudební skupina Mirai se připomněla v dobrém ránu s jednou ze svých pěkných písniček a za 10 minut bude 7:30. Tak Karlovy Vary se o víkendu stanou hlavním městem světového triatlonu. Do lázeňského města přijedou olympijské hvězdy, ale závodit můžou i amatérští sportovci anebo děti. A víc nám teď za organizátory řekne ředitel závodu Vladimír Malý, kterého zdravím ve vysílání. Já vám přeji hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
0: Tak už zítra ve volnočasovém areálu Rolava startují závody Českého poháru žatstva. Mladým závodníkům jste připravili překvapení. Povíte nám, jaké?
1: Je to tak. My jsme se inspirovali karlovarskými hokejisty a volejbalisty, kteří zvou školáky během vyučování na svá ligová utkání. A my se rozhodli to udělat trošku obráceně. V pátek začínáme závody Českého poháru žatstva a na Rolavu jsme pozvali několik stovek stejně starých dětí ze základních škol, aby svým vrstevníkům vytvořili pořádnou diváckou kulisu. Takže i naši vrcholoví sportovci ve věku 8 až 15 let si zazávodí před plnými tribunami a děti ze škol se uvidí, jak náš sport je krásný. Mm-hmm. Je to pilotní projekt a my jsme moc zvědaví, jaká atmosféra na triatlonu na Rolavě vznikne.
0: Tak v sobotu čekají amatérské sportovce poloviční tratě oproti tedy profesionálním závodům. Jestli pak se můžou zájemci ještě do závodu přihlásit?
1: V sobotu dopoledne máme ještě volná místa v dětském duatlonu pro děti od 2 do 12 let a tyto závody začínají v 9:30 na Rolavě. Dětem stačí vzít pouze kolo, helmičku a o všechno ostatní se postaráme my. Mm-hmm. Odpoledne si pak amatérští závodníci mohou vyzkoušet na naše náročné tratě, které o den později potom pojedou závodníci ze seriálu Mistrovství světa v dvojnásobné distance. Ale kvůli závodění přímo v centru máme omezenou kapacitu na 2 vlny po 200 a ta už je prakticky naplněná. Ale včera večer pro velký zájem jsme ještě přidali pár startovních míst a dnes do 12 je možné se i do těchto závodů přihlásit.
0: Uh-huh. A v neděli pak už nastoupí světová triatlonová špička. Tak můžete prozradit, která jména budou letos v Karlových Varech takovým tím největším lákadlem?
1: Na startu jsou účastníci olympijských her, jsou tam olympijští medailisté. Budu jmenovat například Brita Alexe Jího, který má zlatou medaili z Paříže, nebo aktuální mistryně světa Lízu Terčovou. My se ale nejvíce těšíme hlavně na 7 statečných českých reprezentantů, nejvíce asi na Petru Kuříkovou, která tady v roce 2024 skončila druhá a vrací se po mateřské dovolené. A na startu budeme mít i Heidi Juránkovou, to je takový náš unikát, protože je to karlovarská závodnice, skutečně rodačka a málo kdy na tom okruhu světových pohárů se objeví rodák z jiného města, takže tohle perfektní máme zde domácí závodnici. A ženy startují v neděli v 10 hodin, muži v 15 a budeme velice rádi, když lidé přijdou českým závodníkům zafandit a zažít jedinečnou atmosféru přímo v lázeňském centru.
0: Říká v dobrém ránu ředitel závodu City Triathlon Karlovy Vary Vladimír Malý. Tak děkujeme za pozvánku, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a věřím, že se s vámi většinou z vás uvidíme o víkendu na triathlonu v centru Karlovy Vary.
0: Budeme se těšit, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 8.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelé Karlových Varů odhlasovali pokračování dodávek tepla pro lázeňské město od Sokolovské Uhelné. Vlastní zdroj tepla město stavět nebude. V dohodě s těžařskou firmou si ale vyjednalo výhodné podmínky, které by měly mít vliv na cenu za teplo pro konečného zákazníka. V obci Křižovatka na Chebsku se uskutečnilo součinnostní cvičení s názvem Voda 2026. Jeho cílem bylo prověřit postupy při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou při nejrůznějších krizových situacích. Horní hrad více jak 25 let prochází postupnou obnovou. Návštěvníkům už byly zpřístupněny gotická sklepení, rytířský sál s původním dřevěným vyřezávaným stropem, hradní věž nebo zámecká kaple s přilehlým arboretem. Hradní komplex je zaměřený především na zážitky s možností ubytování. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Státy Evropské unie by měly dostat jednotné nástroje pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila Evropská komise. Evropa čelí velké bytové krizi a komise musí jednat. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodujícím sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do čtvrtečního rána s datem 10. září a na dnešní den připadá Světový den prevence sebevražd, který se zaměřuje na prevenci a včasnou pomoc lidem s psychickými problémy. Národní ústav duševního zdraví už spustil na sociálních sítích osvětovou kampaň. Je 7:30 a po písničkách od Karla Gotta a Věry Špinarové prolistujeme dnešní regionální noviny. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.

0: 7.39 ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrtek 10. září a před námi přehled tisku. Témata z dnešního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou vítám a které přeji hezké dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem tedy dnes píše regionální deník?
1: Plzeňský kraj kvůli chemikáliím v Národním parku Šumova zatím nevyhlašuje stav nebezpečí. Hejtmanství má informace, že chemikálie jsou v místě delší dobu a oblast je zabezpečená. Stav nebezpečí může hejtman vyhlásit, pokud jsou ohroženy životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Dočtete se, že po sérii dešťů v závěru srpna se lesy a louky promáčely a mapa, která ukazuje, kde teď rostou, se zazelenala. Mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou spravuje Český hydrometeorologický ústav, aktuálně už nikde nesvítí rudě. Do oranžová se zbarvila jen na rozmezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Naopak se zelená zejména na horách v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách nebo na části Šumavy. Podrobnosti najdete na titulní straně.
0: No a co tě zaujalo v deníku Právo?
1: Více než 17 elektrokol ukradl během několika měsíců ze sklepů a koláren bytových domů 67-letý senior z Karlovarska. Kola kradl po celé republice, naposledy na Táborsku. Krádeže měl promyšlené, vždy si vybral město, do kterého přijel vlakem a ubytoval se v hotelu. Během pobytu pak sklepy vykrádal. Sérii krádeží zastavili v polovině srpna táborští policisté, kteří seniora zadrželi a poslali do vazby. Senior ukradl kola za stovky tisíc korun, ty pak během několika hodin prodal náhodným kupcům pod cenou. Senior při výslechu řekl, že kola jsou jeho vášeň a že když kolo vidí, nemůže si pomoct. Muž je ve vazbě a čeká ho soud.
0: No a ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Tři lázeňská města v Karlovarském kraji, tedy Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně, oslaví na konci týdne 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Všechny jsou součástí 11 velkých lázeňských měst Evropy, která uchovávají tradici lázeňství. Oslavy trvající 3 dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu. První den oslav bude v pátek v Mariánských Lázních. Začnou hned ráno na hlavním nádraží, kde se otevřou u příležitosti oslav 2 prostory, které jsou dlouhodobě nevyužívané. V přímém přenosu bude odtud od 10 do 11 hodin vysílat i Český rozhlas Karlovy Vary. Hosty budou například manažerka UNESCO za Mariánské Lázně Zuzana Stejskalová nebo za ministerstvo kultury Lada Pekárková. V sobotu se oslavy přesunou do Karlových Varů, kde vznikne ve Dvořákových sadech UNESCO Park. Nabídne workshopy a panelové diskuze. Závěrečný den ve Františkových Lázních se zaměří na konektivitu a architekturu. Františkovy Lázně oslavy propojí se Dnem železnic v Chebu i Dny evropského dědictví a zpřístupní jinak uzavřené památky.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a před námi oblačný a chladnější den. Bude oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu čekejme přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia, na horách od 14 do 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříjemné. Příznivé, přes den ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak ať už jste s námi kdekoliv, přejeme vám i nadále příjemný a ničím nerušený poslech dnešního čtvrtečního dobrého rána. Za 10 minut vám úderem 8 hodiny přineseme další čerstvé zprávy a například odpoledne po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Radiožurnál a Český rozhlas Plus dnes odvysílá předvolební debatu s Aše na Chebsku. Hlavním tématem bude nedostatek lékařů. Střední umělecko-průmyslová škola sklářská a keramická v Karlových Varech opět otevřela obory sklář a keramik. Vrchní soud v Olomouci projedná odvolání v případu dotačního podvodu v době koronavirové pandemie. A čekejte oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V řadě českých měst chybí lékaři. Senioři nebo rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty dojíždět desítky kilometrů. Je to i případ Aše a právě v Ašském kulturním centru Laritma dnes bude předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a tématem bude i nedostatek lékařů v Aši.
3: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
4: říká místní obyvatel Daniel Malý.
3: Pro nás mladí to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
4: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Ve městě také chybí praktičtí lékaři pro děti. V současnosti tu ordinují dva. Pediatrička Martina Feninová tu ale pracuje na poloviční úvazek.
5: Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem se šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila.
4: Jaké návrhy na zlepšení lékařské péče v Aši mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách, tak na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Aše poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Aše Václav Malý, Český rozhlas.
2: Do prvního ročníku oboru sklář a keramik střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech nastoupilo 10 žáků. Pro nový školní rok to byl maximální počet studentů, další roky by jich mělo být víc. Oba tradiční řemeslné obory pomohl oživit Karlovarský kraj, který studium 5 budoucích sklářů a 5 keramiků finančně podpoří. S praxí a odbornou výukou pomůžou novorolská porcelánka Tun 1794 a karlovarská sklárna Mozr, kde můžou studenti po vyučení najít uplatnění. Jak říká personální administrátorka sklárny Ivana Procházková, v tuto dobu mají žáci praxe, kdy se seznámí s většinou profesí ve firmě.
6: Budou působit na huti, to mají měsíc na to si vyzkoušet sklářskou pozici a potom mají možnost vyzkoušet pozici brusiče, přesněji kuliče a potom je na nich, jestli zůstanou na huti jako na pozici sklář anebo na brusírně na kuličině.
2: Karlovarský kraj podpoří každý z obou oborů zhruba 500 000 na jeden školní rok. Otevření oborů dojednali kraj, sklárna a porcelánka se školou letos v lednu. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době koronavirové pandemie neoprávněně čerpal pro svou firmu dotace z programu Antivirus a COVID ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá. Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hašení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potapěči z celého světa.
0: Sport.
2: Hokejisté Třince porazili v generálce na nový ročník Extraligy Vítkovice 6-3. Přípravu na start nejvyšší soutěže tak zakončili s bilancí 5 výher a 1 porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, který dal gól a připsal si 5 asistencí. Podílel se tak na všech brankách ocelářů.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno. Večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé. Přes den dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 2/210 u obce Boučí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pět minut po 8 hodině a dobré ráno ve znamení informací a písniček pokračuje dál a nelekněte se. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit hadům. Zajímavosti o nich nabídne už za chvíli Martin Písařík a taky si poslechneme další díl seriálu Sudecké stopy. Tentokrát je spojený s velkým bouráním v českém pohraničí. Tak nás poslouchejte dál a užijte si písničky, které máte rádi a které nestárnou. Od skupiny Olympic a taky slovenského zpěváka Richarda Millera.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
8: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera. A můžeš mezi nás.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: kde jste s námi, přejeme pěkné ráno a samozřejmě pohodu spolu s naším vysíláním, které teď vyplní předpověď počasí.
1: Počasí.
0: No a to má pro nás meteorolog Pavel Kopeček. Já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno přeji.
2: Krásné ráno.
0: Tak na jaké počasí se máme připravit v Karlovarském kraji?
2: Tak určitě je třeba počítat s tím, že oblačnosti bude poměrně hodně, tedy oblačno, přechodně může být tedy i polojasno, ale žádné srážky neočekáváme, nicméně k večeru potom očekáváme, že od jihu bude opět oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat poměrně nízko, a to v rozmezí od 18 do 21 stupňů, a vítr ten bude mát jenom slabý západní směru, večer se potom změní na severovýchodní.
0: Tak slyším, že deštníky dnes nepotřebujeme. No a jaké počasí pak přinese pátek?
2: Tak určitě není potřeba počítat s tím, že bychom si měli přibalit deštník, protože srážky neočekáváme ani během zítřejšího dne. Na obloze bude zpočátku oblačno, přechodně i polojasno, během dne ale té oblačnosti bude přece jenom víc, bude oblačno až zataženo. Teploty po ránu 9 až 6 stupňů, během dne 17 až 20.
0: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám děkuji, přeji krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Sudetské stopy.
1: Také je tu další díl seriálu Sudetské stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Dnešní příspěvek připomene, jak obrovskou změnou prošlo pohraničí v 50. letech, kdy v Česku schátraly desítky tisíc budov.
2: Je, to je hezký, jak se tady na té fotce pasou krávy.
3: No hezky by to bylo, kdyby se nepásly na náměstí v Aši.
4: No jo.
5: Proč se mohli v 50. letech minulého století uprostřed Aše pást krávy? Zjistí čtenáři knihy Vysídlit a zbourat s podtitulem Zanikání sídel v českém pohraničí po roce 1945. Připravuje ji David Kovařík z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Vy jste zmapoval celou pohraniční oblast, známou jako Sudety. Které období vás nejvíc zajímalo?
6: Nejvíce intenzivní zanikání bylo mezi těmi lety 1945 až 1960.
5: Proč se po druhé světové válce v českém pohraničí tolik bouralo?
6: Protože zůstala celá řada prázdných a nevyužitých sídel, které jednak chátraly, a jednak to byl bezpečnostní problém.
5: No, my můžeme být úplně konkrétní. Vy jste tady v Königsmíle, tady kousek pod Klínovcem, ukazoval i, jak vypadalo náměstí v Aši. Můžete ho popsat?
6: Já jsem tu fotku dostal z tamního muzea. Mě právě zaujalo to, že uprostřed toho náměstí se pasou krávy. Tak to bylo takový jakoby hodně jako zvláštní, že vlastně bývalé okresní město, které mělo nějakých 15 000 obyvatel, potom v sídlení těch 50. letech i následkem hraničního pásma se dostalo do takového stavu, takové situace, že opravdu schátralo natolik, že se tam vždycky pásly krávy. Tak to mi přišlo zajímavé, tak jsem to tam dal i jako fotografii. No a samozřejmě další ten aspekt, proč se bouralo, bylo, že lidé se stěžovali na vzhled obcí, no. Že to nedělalo hezkou vizitku ani u těch domácích obyvatel a hlavně u těch zahraničních návštěvníků.
5: S odsunem se také mluví o tom, že se do pohraničí stěhovali lidé z vnitrozemí, ale ti, jak je vidět, zdaleka nestačili.
6: S vysídlením Němců odešlo 3 miliony lidí z téhle země a to nové osídlení přivedlo do pohraničí necelé 2 miliony nových obyvatel. Takže pohraničí ztratilo 1 milion lidí, takže to také přispívalo k tomu, že pak ty domy byly neobyvatelné a měnily se v ruiny.
5: Vy ve své knize připomínáte, že v českém pohraničí bylo zbouráno neuvěřitelných 40 tisíc objektů. Bavíme se spolu zhruba 70 let poté, co došlo k těm největším bouracím pracem. Myslíte si, že je to ještě dodnes patrné?
6: Určitě. Jednak ta pohraniční krajina je plná památek po zaniklých vesnicích, ať to jsou ruiny domů, dosud viditelné základy. A i ve městech je plno proluk. Řada měst ztratila třeba polovinu domů a v té městské architektuře je to patrné do dneška.
5: Uzavírá další z dílů seriálu Sudetské stopy David Kovařík. Jeho knihu nazvanou Vysídlit a zbourat vydá nakladatelství Akademia začátkem příštího roku. Ze západních Čech Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Sokolovská vodárenská dokončuje stavbu vodovodu do Hruškové. Nové potrubí vede pod hlavní silnicí. Stavba za zhruba 6 milionů korun má skončit v průběhu září. Na dokončení vodovodu naváže město stavbou parkoviště u turistické cesty ke zřícenině kostela svatého Mikuláše. Městská policie Karlovy Vary otevírá 17. ročník Senior Akademie. Vzdělávací program už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Do nabízených kurzů se můžou přihlásit lidé starší 65 let nejpozději do 20. září. Studium začíná 23. září a je zdarma. Okresní soud v Karlových Varech potrestal cizince za nelegální odstřel jelena na Chebsku. 48-letému muži soud zabavil zbraň, uložil pokutu 50 000 korun a zakázal na 5 let lov. Cizinec zastřelil zvíře na konci srpna poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku přímo z auta a bez povolenky. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby ve školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba rezignoval na svou funkci. Na konci listopadu ho nahradí současný místopředseda a někdejší dlouholetý kapitán českého fedcupového týmu Petr Pála. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlových Varech je z důvodu konání sportovní akce uzavřená ulice Divadelní náměstí a Nová Louka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtvrtek 10. září trávíte ve společnosti rádia vašeho kraje a svátek má dnes Irma. Ženské křestní jméno Irma se vyvinulo z němčiny. Jeho původ souvisí se starogermánskými jmény začínajícími na Irm, jako Irmgarda, Irmhilda nebo Irmtraut. A jméno se tedy z němčiny vykládá jako silná, pevná nebo stálá. Tak pro Irmy jsme vybrali malý hudební dárek k svátku, písničku od Michala Tučného a už za 7 minut budeme soutěžit, tak pojďte s námi. Hezké ráno.

0: Dobrém ráno, písnička střídá písničku a před námi slíbená telefonická soutěž. 8.40 na hodinách a právě teď můžete vyhrát dvě vstupenky na ostrovské vinobraní, takže máte-li rádi víno, hudbu, dobré jídlo a nemáte to daleko do Ostrova, tak pojďte zkusit v štěstí vyhrát vstupenky na telefonním čísle 221 55 37 37. Tuto sobotu 12. září se klášterní areál v Ostrově promění v místo plné vína, hudby, dobrého jídla a pohodové atmosféry. V rámci ostrovského vinobraní tu od 14 hodin zahraje cymbálová muzika Michala Horsáka a chybět nebude občerstvení a gastronomické speciality, které skvěle doplní každou sklenku vína. A my v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky. Jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak kdo si s námi dnes zahraje? Dobré ráno přeji.
1: Dobrý den, tady Mirka ze Staré Role.
0: Zdravím vás do Staré Role, paní Mirko. Tak a hned se ptám, nebo respektive nejdřív se zeptám, jaké víno máte ráda? Bílé, růžové, červené, suché?
1: Já mám ráda bílé, suché.
0: Bílé, suché, dobře. Tak soutěžní otázka se totiž bude týkat vína, tak dobře poslouchejte. Ptáme se vás na to, co je to dekantace. Dekantace může být buď to smíchání různých druhů vína, nebo přelití vína do karafy kvůli oddělení sedimentu, anebo skladování vína v sudu déle než 12 let. Dekantace.
1: To je nějaká separační metoda, nějaký usazeniny si myslím.
0: Takže vybíráte variantu. Já to ještě jednou zopakuji, ty varianty.
1: No.
0: Takže smíchání různých druhů vína, nebo přelití vína do karafy kvůli oddělení sedimentu, anebo skladování vína v sudu déle než 12 let.
1: No to Bčko.
0: To Bčko, ta prostřední varianta. Ano, a je to tak.
1: O, krásná práce, děkuji.
0: Vaše krásná práce. Je to skutečně tak, dekantace je proces přelití vína z lahve do karafy, jehož cílem je oddělit víno od usazenin, anebo víno taky provzdušnit, aby se lépe rozvinuly jeho vůně a chuť. Takže vstupenky jsou vaše, já vám gratuluji a přeji krásný
1: den. Děkuji, děkuji.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naše sportorika k nám dolétla písnička od Rickyho Martina a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Je 8:45 a před námi je dnes oblačný a chladnější den. Bude oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu pak čekejme přibývání oblačnosti až na zataženo. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni Celsia. Na horách naměříme 14 až 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž je mírná na prvním stupni. Ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 10. září. Minimální teplotu -2,5 stupně naměřila Šindelová v roce 2004, zatímco maximální teplotu 29,6 stupňů Celsia zaznamenali v Královském Poříčí a bylo to v roce 1970.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

S novou romantickou skladbou písničku Zamilovaná nám zaspívala zpěvačka Lenka Filipová, která pilně koncertuje nejen u nás v České republice, ale i na Slovensku. A například v našem kraji vystoupí v Ostrově v tamním Domě kultury letos 5. listopadu. A to je přesně ten náhradní termín, na který byl přeložen její loňský koncert z důvodu její nemoci. Za 9 minut to bude 9. hodina, dobré ráno míří do cíle. A po zprávách ho vystřídá dobré dopoledne spolu s Michalou Vondráčkovou u mikrofonu a také vám přinese spoustu informací, pravidelných rubrik, zajímavých příspěvků a reportáží, tak se máte na co těšit. Zůstaňte i nadále s námi a užijte si dnešní den podle svých představ. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou, hezký den.

Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou. Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Most nad železniční tratí ve Vojkovicích na Karlovarsku je v havarijním stavu. Základní škola v Kladrubech pořídila výbavu pro Montessori výuku. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli most nad blízkou železniční tratí. Přemostění je v havarijním stavu a jeho části dopadají do kolejiště. Silnice na mostě se propadá. Obec jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic. Uzavření mostu ale komplikuje život obyvatelům blízkých domů a majitelům přilehlých pozemků. Pokračuje za vlastníky rodinného domu v blízkosti přemostění Ladislav Síkora.
3: Problematika stavu toho mostu není problematikou posledních let, ten problém se táhne více než 25 let, most je dlouhodobě ve špatném stavu, propadlý byl poprvé někdy v první polovině 70. let, pak se opravil, nějakou dobu zase sloužil, ale zhruba od konce 90. let je v havarijním stavu znova.
2: Pod poškozeným mostem je dlouhodobě snížená rychlost pro všechny projíždějící vlaky. Základní škola v Kladrubech na Tachovsku vybavila jednu třídu pro výuku Montessori metodou. Žáci se při ní učí hrou prostřednictvím různých pomůcek. Učitelé budou třídu využívat jako doplněk ke klasické výuce, říká ředitelka základní školy v Kladrubech Ilona Křížková.
4: Děti si tam hrajou s předměty, mají tam i kuchyňku vybavenou, takže si vyzkouší i prostě přípravu nějakých jídel nebo různých pokusů. Mají tam hodně jako takový relaxační zóny, koberečky. Ta učebna je vybavená teda všim, ale vlastně ji můžou využívat ve všech předmětech.
2: Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by pak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický, řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
2: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda zvyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Mezi Lipou a Mariánskou u Jáchymova na Karlovarsku dejte pozor na krávy na vozovce. Buďte na svých cestách maximálně opatrní, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné teď už dopoledne přejeme 4 minuty po 9. hodině. Právě se rozjíždí dopolední vysílání rádia vašeho kraje. V následujících minutách se podíváme třeba do plzeňského divadla Alfa. Má zcela nové umělecké vedení. A také vám řekneme, že stále častěji se policisté při silničních kontrolách setkávají s agresí od řidičů. Jaké situace musí strážci zákona řešit a co k takovému chování řidiče asi vede, uslyšíte za chvilku. Tak hlavně klid a pohodu za volantem i kdekoliv jinde. Přejeme vám pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Do plzeňského divadla Alfa nastoupilo nové umělecké vedení. Herecký ansámbl zůstal beze změn a divadlo tak vstupuje do své v pořadí už 61. sezóny. Co to divákům přinese nového a jaké inscenace se v Alfě chystají, zjišťovala naše redaktorka Jitka Doubravová.
1: Letošní sezóny nastupuje na post umělského šéfa Šimon Spišák. Šimon je slovenský režisér, který je spojený zejména s tvorbou nového divadla v Nitře. Hostoval v řadě českých divadel a má za sebou řadu úspěšných inscenací.
2: Popisuje ředitel divadla Jakub Hora.
3: Loutky jsem vyštudoval a mám za sebou několik loutkových inscenací.
2: Dodává Šimon Spišák, který na postu uměleckého šéfa vystřídal Tomsu Legierského.
3: Alfa je nejen pro mě, ale myslím, že objektivně je to prostě legendárne divadlo a ísť na takúto pozíciu do takéhoto divadla je výzva pre mňa ako tvorcu, ale aj pre moje ješitné ego.
1: Na post dramaturga přichází Daniela Jermanová.
2: Pokračuje Jakub Hora.
1: Což je dramaturgyně, která má zkušenosti zejména z ostravských divadel a nyní přichází do Plzně.
2: Co myslíte, že tyto změny přinesou divadlu?
1: Dá se očekávat určitá změna rukopisu divadla díky rukopisu Šimona Spišáka, který má originální styl tvorby inscenací a interpretace textů, takže myslím, že to bude trošku možná odstup od tradičního loutkového divadla, které tady bylo preferováno.
4: Já jsem začala v Ostravě pracovat jako dramaturg v divadle Petra Bezruče.
2: Popisuje nová dramaturgyně divadla Alfa Daniela Jermanová.
4: A z činoherního divadla jsem potom přešla definitivně k loutkám, což bylo divadlo Loutek Ostrava, kde jsem několik let taky pracovala jako dramaturg.
2: Jaká je vaše dramaturgická koncepce? Jaké příběhy a témata chcete do Alfy přinášet?
4: To vychází samo sebou z toho, co se děje ve světě, jaké jsou potřeby dětí, což je strašně těžké teď sledovat a postihnout, protože všechno se tak strašně rychle mění, že i ty potřeby dětí a jejich schopnost vnímat, schopnost nějakou dobu se soustředit se taky hrozně moc proměňuje, takže tohle všechno se v tom repertoáru odráží.
2: V této sezóně chystáte 3 premiéry.
4: Na jedné už se dost intenzivně pracuje, to bude netradiční zpracování klasické pohádky, dlouhý, široký, bystrozraký. Režisérem je právě Šimon Spišák, nový umělecký šéf. Premiéra bude 9. října, bude to rodinné představení pro děti od 5 let. Další premiéra bude pro podobnou věkovou kategorii, 6+, to je. To bude autorská inscenace, poetický kabaret režiséra Radovana Lipuse, na kterém právě teď pracuje Petra Kosová, dramaturgyně, která tady byla moje předchůdkyně. A poslední premiéra, ta bude cílit na starší diváky, ne na děti, ale na mladé diváky od 14 let a to bude zpracování té nejklasičtější klasiky, jako je Romeo a Julie, Williama Shakespearea. Diváci se nemusí bát, rozhodně to nebude 3hodinová nuda, ale budeme z toho textu, který je velmi nadčasový, vytahovat to, co nás nejvíc zajímá a to, co je stále platné i v dnešní době.
2: První představení pro veřejnost je 21. září od 18 hodin. Představení Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Několika anekdotami teď do našeho vysílání přispěje Vladimír Dvořák.
2: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
3: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? Kdo už jste mi povídal?
2: Já to neznám.
3: No tak.
2: Jsem to zapomněl možná, no. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já se vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
3: Jo.
2: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
3: Jo.
2: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
3: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej.
2: Jak, prosím?
3: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
2: To je nevkusný tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Už máte rozmyšleno, kam dnes vyrazíte za kulturou, my pro vás máme několik tipů. V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. Ve 12 hodin začíná ve Velkém divadle inscenace Na větrné hůrce v podání divadla Josefa Kajetána Tyla. Nové zpracování slavného románu Emily Bronteové přináší příběh nenaplněné lásky, touhy i nenávisti. V rámci festivalu divadlo si můžete prohlédnout také výstavu obrazů Kamily Ženaté. Ve foaje Nového divadla je přístupná od 8 do 17 hodin a představuje průřez současnou tvorbou výrazné a všestranné výtvarnice. Vstup na výstavu je zdarma. Centrum Plzně dnes rozezní promenádní koncert. Kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno zahraje od 17 hodin u branky. V rámci hodinového programu uslyšíte vojenské pochody, tradiční polky a valčíky, ale také skladby modernějšího charakteru. Společně s orchestrem navíc vystoupí mažoretky Maršálky a solisté divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Za hudbou můžete také dnes večer zamířit do staré synagogy v Plzni. Od 19 hodin tam začíná koncert nazvaný Fascinující svět hudby, hudba na talíři. Československé kvarteto představí pestrost židovské hudby ve spojení se specialitami židovské kuchyně, a to s ochutnávkou přímo v rámci vystoupení. A nebo tvořivé dopoledne pro všechny připravila od 15 do 17 hodin v městské knihovně Chodov dobrovolnice Eva. Zájemci si mohou přinést jehlice, háčky, vlnu, tak si je také přineste. Akce je určená pro začátečníky i pokročilé. A poslední dnešní tip, muzeum v Aši připomene výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření Tosty Aš. Zájemci díky expozici nahlédnou do slavných časů tohoto podniku a připomenou si výrobky, které odtud svého času mířily do mnoha zemí světa. Vernisáž této výstavy začíná v 17 hodin.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všedních.

0: Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení. I to jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol anebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste pil? Hej, tu druhou zadána, dělej.
2: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení, říká mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová.
4: Příčinou může být například stres, frustrace, spěch, nezvládání emocí nebo celková neohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.
3: Právě frustrace bývá nejčastějším spouštěčem, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
5: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivně reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
3: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
5: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistížení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
3: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
6: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
3: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke spacifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou padesátku. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hruškové u Sokolova vznikne do konce roku přes 20 nových parkovacích míst. Dalovice na Karlovarsku dokončily sanaci svahu za kostelem z Panny Marie Utěšitelky. Lidé při bankovních podvodech přicházejí o stále více peněz. Průměrná škoda už je kolem 30 tisíc korun. A dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v místní části Hrušková. Na nové odstavné ploše bude 21 parkovacích stání. Stavba bude stát zhruba 1,5 milionu korun. Radnice postaví parkovací plochu na konci silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
2: Toto parkoviště je umístěno na konci Hruškové a následně po dokončení těchto prací tak krajská správa údržba silnic provede kompletní opravu povrchu komunikace.
0: V Dalovicích na Karlovarsku pokračují v opravě kostela Panny Marie Utěšitelky. Podle vedení obce dělníci odtěžili kamení, které se sesunulo ke kostelní zdi a zabezpečili skalní masiv za kostelem ochranným pletivem. Ještě letos chtějí Dalovice opravit taky vnitřek lodi kostela. Celkové náklady dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Radnice už v minulosti rekonstruovala kostelní věž a letos i zavěšení a ovládání zvonu. Podvodníci připravili klienty bank za prvních 7 měsíců tohoto roku o skoro 2 miliardy korun. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila skoro o 10 tisíc korun na zhruba 30 tisíc. Počet podvodů přitom vzrostl jen asi o pětinu. Radek Šalša z České bankovní asociace v rozhovoru pro Český rozhlas vysvětlil, proč se podvodníkům daří z lidí získat víc peněz.
3: Pracují důsledně s emocemi, pracují důsledně se sociálním inženýrstvím a daří se jim chce zkrátka vylákávat hodně peněz, například formou investičních podvodů, kde se přichází o velké množství peněz zpravidla, protože lidé jsou zpracovaní a posílají částky opakovaně.
0: Asociace teď spouští novou verzi kybertestu, ve kterém si lidé můžou vyzkoušet, jestli by podvodníkům sami nenaletěli. Test je na webu kybertest.cz a obsahuje například falešné SMS, e-maily nebo telefonáty. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Provoz obě letiště obnovila po 8. hodině.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové remizovali 0-0 s Plzní. V dohrávce zapříčiněné náročným programem evropských pohárů se představil i Jablonec. Ten porazil 3-0 Ostravu. A ve třetím kole fotbalového poháru Sparta zvítězila na trávníku Žižkova 5-0. Olomouc naopak vypadla po penaltách s domácím Prostějovem.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u Olšových vrat na Karlovarsku nedaleko odbočky ke golfu havarovala 3 osobní auta. Silnice je uzavřená.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 10. hodině pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm se blíží čas na setkání s naším dnešním hostem, kterým dnes bude sociální pracovnice v hospicu svatého Jiří v Chebu, Soňa Škvarninová. A to už za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Možná si pojďme ještě jednou na začátek definovat to, co si přesně mám představit pod pojmem hospic.
1: Hlavním posláním hospice svatého Jiří je umožnit nevylečitelně nemocným lidem strávit závěr života doma, v kruhu svých blízkých a ve známém prostředí. Mobilní tým tedy jezdí za nevylečitelně nemocnými domů a tenhle tým je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, terapeutů a duchovních.
0: A vy tedy působíte hlavně na Chebsku nebo třeba i po celém kraji?
1: Hospic svatého Jiří výjíždí za lidmi po celém Karlovarském kraji.
0: A v čem přesně spočívá vaše funkce sociální pracovnice?
1: Já jako sociální pracovnice, kromě té péče nevylečitelně nemocným, poskytuji taky odborné sociální poradenství. To znamená, že jsem zpravidla první člověk, kterému rodina nebo sám pacient zavolá, já jim vysvětlím, co děláme, jak to děláme, případně jim nabídnu další řešení té jejich situace nebo návštěvu naší paní doktorky, která vyhodnotí, jestli ten člověk už spadá do cílové skupiny hospice. Pokud ano, tak je mu poskytnuta 24-hodinová zdravotní péče.
0: Takže vy poskytujete hlavně takovou tu praktickou pomoc, ty rady, ty další postupy a podobně.
1: Přesně tak. Já směruju ty lidi na to, na jaké dávky mají nárok, o jaké pomůcky si mohou požádat, kde je získat, jaké služby další by mohly v tom domácím prostředí využít zároveň, pokud to není přímo to, co oni potřebují, tak je směřují na další jiné, třeba pobytové služby a zároveň jsem krizový intervent, takže se taky děje, že někdo zavolá s tím, že vlastně neví, co má dělat, nachází se v těžké situaci a já mu poskytuju tu prvotní podporu.
0: Co také nějaká pomoc duševní, když ty lidé potřebují se s tou situací vyrovnat, také tento kontakt ty můžete zprostředkovat?
1: Určitě, pokud stojí o schůzku s psycholožkou nebo promluvit si s psycholožkou nebo s duchovním, to je na nich, tak toto je jim nabízeno. Už v rámci toho poradenství, ale zároveň naši klienti tuhle možnost mají kdykoliv během té služby.
0: Už zítra, tedy 10. září, pokud to říkám dobře, pořádáte v Krajské knihovně Karlovy Vary přednášku s názvem Když mi věci nejdou tak jako dřív. Čemu přesně bude tato přednáška věnována?
1: Dneska je 10.
0: Dneska
1: odpoledne proběhne tahle přednáška v knihovně a ta právě je věnována tomu, když už ty věci nejdou tak jako dřív a buď to může souviset s postupujícím věkem nebo s nějakou nemocí, na zhoršením zdravotního stavu. Často lidi, když se ocitnou v téhle situaci, tak vlastně neví, na co mají nárok, kam se obrátit, co jak zařídit a nemusí to být jenom ten člověk, kterého se to týká, ale třeba jeho rodina, která by ráda pomohla, ale vlastně neví, co a jak. Často říkají, že se cítí pořád o jeden krok pozadu. Vždycky se něco stane a oni neví, co s tou novou situací. A o tom my si budeme povídat, co dělat, když už to prostě nejde tak jako dřív, ať už se to týká mobility, chůze, nebo vyřizování si svých vlastních osobních věcí, péče o svoji domácnost a dostaneme se vlastně až k tomu, co dělat, když už ten život se začne chýlit ke konci, jaké všechny možnosti ty lidi mají.
0: Komu tedy je podle vás ideálně ta přednáška určená? Opravdu, pokud se mě to už nějakým způsobem týká, mám ve svém okolí někoho takového, nebo já se srovnávám s tou situací, anebo bych tam měla jít klidně jen tak preventivně dopředu si zjistit, co a jak?
1: Já si myslím, že tohle je ideální případ, věnovat se nebo zjišťovat si tyhle informace už dopředu, aby jsme potom, až se nás to jednou bude týkat, nebyli zaskočeni a měli aspoň rámcovou představu o tom, co všechno vlastně existuje kolem mě a co můžu čerpat.
0: No a další informace nejenom o této zajímavé přednášce se dozvíme hned poté, co nám dohraje další píseň.

0: To byla Tina Turner, je 10 hodin a 20 minut a vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje pokračuje dál rozhovorem se sociální pracovnicí hospicu svatého Jiří v Chebu Soňou Škvarněnovou. My už tedy víme, že ta přednáška se koná dneska, samozřejmě v Karlovarské krajské knihovně, že je tedy věnována tématu, když mi věci nejdou tak jako dřív. A já bych se chtěla zeptat, kdy si vůbec člověk začne uvědomovat, že už ty věci nezvládá tak jako předtím?
1: To je velice individuální záležitost. Každý člověk to má jinak. A někdy vyrovnat se s tím, že něco nejde už tak, jako to bylo dřív, je pro člověka hodně těžký. Vůbec si to připustit a potřebuje na to čas a ten je jenom jeho. Takže to je další věc, kterou mluvím s těmi rodinami, které mají představu, že tatínek už by měl mít doma chodítko nebo neměl by už někam jezdit nebo chodit sám, protože tam je velký riziko. Ale tatínek pořád to chce ještě zkoušet. A je to skrze nějakou vlastní osobní zkušenost, kdy si na to člověk sáhne a řekne si, jo, je to v pořádku, že mi někdo pomůže.
0: Může být právě to včasné přijetí toho, že už mi to tak nejde, vlastně přínosem, může to být o to snazší, pokud se to uvědomím dostatečně brzo?
1: Určitě. Já jsem totiž přesvědčená o tom, že když si ten dotyčný člověk řekne sám, jaký druh pomoci vlastně je ochoten přijmout a sám si určí, jak by to mělo vypadat, tak je to ta nejlepší varianta, protože zvládat něco třeba s nějakou pomůckou znamená pořád to zvládám. Mít obstarané své věci, i když mi třeba někdo donesl velký nákup, znamená pořád to zvládám.
0: Budou to tedy dneska hlavně praktické informace, co se lidé dozví?
1: Budou to takové informace, pro které si ty lidi přijdou. Pokud budou stát hodně o praktické informace, poskytnu jim ty praktické informace, které mám samozřejmě připravené, ale pokud budou ten prostor chtít využít jako sdílení svých vlastních osobních příběhů nebo nějakých kazuistik a budou chtít nějaká konkrétní doporučení, tak určitě jim budu k dispozici.
0: Zásadní informace, od kolika hodin a musím se dopředu nějak registrovat, abych mohla dorazit?
1: Vůbec ne, je to otevřené široké veřejnosti a přednáška začíná ve 3 hodiny odpoledne.
0: Takže v Karlovarské krajské knihovně.
1: Přesně tak.
0: Já, když jsem mluvila o tom, že nějaká akce se koná zítra, tak jsem se také úplně nemýlila, protože i zítra jste akční a budete tentokrát v Aši. Co je tam v plánu?
1: V Aši se koná den prevence, kde budou k dispozici, nebo budou tam ukázky záchranných složek. Bude to den zase pro širokou veřejnost a my tam budeme své služby prezentovat. Přineseme tam i virtuální realitu, Kaleido, které vlastně poskytujeme našim klientům, pokud právě už se nedostanou třeba do přírody, na výlety a podobně, tak jim můžeme zprostředkovat takový podobný zážitek právě pomocí virtuální reality.
0: To jsou úžasné dnešní vymoženosti technologie, co nám všechno umožňují. Vy jste připravili také jednu výstavu. S tou se vracíme opět do Karlových Varů. Čemu je věnována?
1: Výstava, když život trvá jen chvíli, je věnovaná perinatální ztrátě. Protože když mluvíme o smrti jako takové, často je opředená spoustou mýtů a tabu a ztráta miminka v jakékoliv fázi těhotenství je jedním z těch velkých tabu. My podporujeme i rodiny, pomáháme rodinám, které si touto ztrátou prošly, procházejí. A těm je věnována tato výstava, takže ty široké veřejnosti. Tam jsou fotky, na kterých a příběhy, na kterých lidé sdílí svůj životní příběh a my se s tím snažíme dát najevo, že i život, který trval opravdu jenom chvíli, měl obrovskou cenu a hodnotu a je dobré myslet i na tyhle ztráty.
0: Proč je důležité o těchto věcech mluvit a sdílet ty příběhy?
1: Protože ty rodiny, které si procházejí touto ztrátou, jsou často velice osamělé na to prožívání. Tahle ztráta bývá často neuznaná okolím, často slýchají věty typu mělo to tak být, příroda to tak chtěla, budeš mít další dítě, ale oni procházejí obrovskou bolestí. My se snažíme zároveň kultivovat i to prostředí, to znamená podporujeme týmy v nemocnicích, aby měli třeba materiály pro rozloučení se s miminkem, prostředí pohřebních služeb na vzniklo i vzpomínkové místo, už několik let funguje na poutním místě Maria Loreto v kapli Božího hrobu, kam mohou ty rodiče, kteří své mrtvě rozené miminko neměli možnost pohřbít, přijít se rozloučit nebo rozjímat v přírodě. Pro nás je to důležité téma.
2: Ta výstava je k vidění od kdy, do kdy a kde?
1: Je k vidění po celé září, zase v prostorách Krajské knihovny Karlovarského kraje.
2: Říká Soňa Škvareninová.

0: Tohle byla kapela Mandraže a písnička Ona se smála je 10 hodin a 29 minut. Nás tady vlastně trošku překvapilo najednou ta pozitivní píseň v tom nelehkém tématu, ale já mám pocit, že je to vlastně možná dobře. Co myslíte vy?
1: Já si to myslím taky. V životě se nám dějou hezký věci a dějou se nám i ty těžký a všechno to do našeho života patří.
0: Už jsme tady mluvili o přednášce, kterou připravujete na dnešek, o zítřejší akci na Dni prevence, o výstavě, jaké další akce hospic svatého Jiří v Chebu čekají?
1: To, co nás čeká dál v sobotu, to bude běh městem Hranice. Tento běh je pořádaný městem Hranice a výtěžek z něj bude věnovaný hospici. A zapojit se může úplně každý, dospělý a úplně malé děti v rámci plyšákového běhu. Další akce, která se bude blížit, je 28.9. To je tradiční Palia Cup, je to golfový turnaj v Lubech, tradičně opět s výtěžkem pro hospic. Celý říjen bude probíhat sportovní výzva Skáčeme pro hospic. Budeme skákat přes švihadlo. Za nízký registrační poplatek se může přihlásit kdokoliv, kdo by se chtěl do téhle výzvy zapojit a přispět tím na činnost hospice. 14.10. potom bude Papučový den a to je osvětová akce, která má celorepublikový charakter a cílem je právě odstranění toho tabu v rámci umírání v domácím prostředí.
0: Vy jste neuvěřitelně aktivní. Jsou to právě tyto akce, které vám pomáhají s tou komunikací s veřejností?
1: Určitě nejenom s komunikací, rozšiřovat to povědomí o tom, co vlastně hospic je, že to není jenom to smutné, my se orientujeme především na život, ale zároveň nám pomáhá i s financováním, které není úplně jednoduché. Část finančních prostředků nám přináší zdravotní pojišťovny z vykazování péče a to ostatní, ať už jsou to příspěvky z měst, obcí, kraje, velikánskou částkou pro nás hodně důležitou jsou právě příspěvky od dárců, ať už je to na podobných akcích, nebo formou poslání DMSky, nebo přihlášení se do klubu Přátel hospice a posíláním jednorázového, nebo třeba opakovaného i malinkého příspěvku. Každý je pro nás důležitý.
0: Kde lidé najdou tyto informace o tom, kde vás mohou podpořit, jaké akce se konají a podobně? Nějaké webové stránky třeba?
1: Máme webové stránky, na kterých všechny ty informace zveřejňujeme a samozřejmě na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu a tak dále.
0: Má hospic svatého Jiří v nejbližší době nějaké další novinky, projekty, plány, nějaké dlouhodobé?
1: Dlouhodobé projekty, plány, my se snažíme hlavně udržet naše hospicové služby v takové kvalitě, ve které je poskytujeme, pokračovat dál v tom, co děláme. My se vlastně nevěnujeme jenom nevylečitelně nemocným dospělým, takže určitě bychom rádi zkvalitnili nebo rozšířili službu dětského hospice, aby jsme měli taky 24-hodinový zdravotní tým i pro rodiny, kde nevylečitelně onemocnilo dítě. V tuto dobu tu podporu poskytujeme, máme koordinátora paliativní péče, takže vyjíždíme i do rodin, kde jsou nemocné děti a rádi bychom tam tu službu registrovali.
0: A my vám budeme přát, ať se vám co nejvíce daří. Naším hostem na rádu vašeho kraje byla Soňa Škvarenědová z hospicu svatého Jiří v Chebu.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek dospíval v 10 hodin a 46 minut. Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? Ano, v řadě českých měst chybí lékaři. Senioři, rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty dojíždět i desítky kilometrů. A je to případ také Aše.
1: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
2: říká místní obyvatel Daniel Malý.
1: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
2: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 kilometrů vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
3: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky, vždycky tady plno, prostě neberou nové pacienty, takže nevím.
2: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
4: Chodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlova Vary a tak dále.
2: Paní Věra popisuje, kam musí za svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
4: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře, dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
2: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
5: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
2: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
6: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převíst a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem věděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
2: Podobný problém jako v Aši řeší i další česká města. Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie Karlovy Vary znovu otevírá senior akademii. Jedná se už o 17. ročník. Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí příští rok. O víkendu se v Česku mírně oteplí a dnes bude oblačno, přechodně až polojasno, teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. 17. ročník senior akademie otevírá městská policie Karlovy Vary. Vzdělávací program už řadu let pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Kdo se do nabízených kurzů může přihlásit a dokdy, upřesnila mluvčí karlovarské městské policie Pavlína Masmanidisová.
2: Do naší akademie se může přihlásit každý senior, který dosáhl věku 65 let, ideálně bydlí v Karlových Varech nebo blízkém okolí. Přihlášky jsou zvednutí už od 21.8. a ten hraniční termín je 29.
0: Nový ročník Senior akademie začíná 23. září a studium je zdarma. Na zámku Valeč na Karlovarsku pokračují kameníci v opravě vstupní brány do zahrady. Ta pochází z konce 19. století a byla ve špatném stavu. Z kamenných podstavců už jsou sundané pískovcové věže. Práce jsou rozdělené do několika etap. Letos se týkají brány. V příštím roce pak zdí a schodů. Jak říká kastelán Miloš Bělohlávek, brána by měla mít stejnou podobu jako v roce 1892.
3: Doplníme hlavně chybějící části kamene, tam, kde opravdu kameny odpadly, nemáme je, tak tam se to doplní, ale jinak chceme tu bránu nechat přibližně tak, jak asi mohla vypadat v době hraběte Vincenta, tedy v době největší slávy Valče. Já teď se snažím dohledat i další fotografie, případně pohlednice, obrázky, ale myslíme si, že o té podobě té brány máme relativně dobrou představu.
0: Za opravu zaplatí zámek 1,5 milionu korun. Česku se o víkendu oteplí, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách může pršet. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský to řekl po příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Ukrajinského prezidenta doprovází první dáma Olena Zelenská. Společně mají v plánu například návštěvu Toronta a North Bay v Ontáriu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno, přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 stupňů. Vane slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u Olšových vrat na Karlovarsku havarovala 3 osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin 4 minuty, to je přesný čas a s vámi je stále dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Za chvilku vám svůj osobní příběh povypráví Lukáš Bechyně. Před lety úspěšný atlet, který ale propadl drogám a dnes se věnuje protidrogové prevenci. Z muziky teď třeba Jan Kalousek a po něm i Karel Gott nebo Iveta Bartošová. Přejeme i nadále pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Vy si ho můžete přečíst v preventivně zaměřené knížce Mami, tati, já to jen zkusil. Lukáš byl úspěšným mladým atletem. Jeho hlavní disciplínou byly víceboje a následně si zamiloval skok o tyči.
1: Jsem mnohonásobný mistr a vícemistr České republiky. Byl jsem na mistrovství juniorů světa. Byla to moje první zkušenost s mistrovstvím světa, takže člověk jako nepodal nějaký zázračný výkon, ale jako zkušenost super. No a pak jsem se pohyboval delší dobu v té širší reprezentaci.
2: V jakém okamžiku a proč se ten vzestup, na kterém jste rozhodně byl, změnil v pád?
1: Bylo to v mých 21 letech, kdy jsem trošku i stagnoval s výkonem a hlavně přišlo zranění, které se mnou táhlo delší dobu na odrazový noze. Měl jsem dlouhodobý chronický záněty a nemohl jsem sportovat. Nepřeju to nikomu ze sportovců, ono je to i v životě, když se prostě dlouhodobě nedaří a něco se stane, tak člověk prostě nezažívá dobrý stavy, dobrý pocity a tyhle momenty jsou tak jako křehký, že může v ten moment přijít nějaký kamarád a říct, hele, pojď, vyzkoušíme něco a člověk prostě, když k tomu nemá informace, což jsem byl i já, tak jsem bohužel udělal to rozhodnutí, zkusil jsem to a pak se to zvrhlo. No
2: já si říkám, že v době, kdy jste byl opravdu mladý, v té době, kdy vám bylo těch 21, už tady fungovaly nejrůznější protidrogové preventivní programy, že jste ty informace mohl mít.
1: Budu upřímně, já jsem zažil přednášku, když jsem byl na základce, ale tam přišel chlapík, nebo dva chlapíkové, jeden, co nám přednášel, tak mi přišel, že je ještě na drogách. To jako byla moje zkušenost. Ale asi hlavně tím, že já jsem sportoval a měl jsem ten život úplně jinde, ten fokus, jako to zaměření, tak pro mě ty drogy nebylo nic jako zajímavého. Ano, těch preventivních programů tady bylo víc, to je pravda, než v dnešní době, ale otázka kvality.
2: Říkáte, že drogy vás vůbec nezajímaly, ale přesto jste je zkusil.
1: No, ono právě tam je zrádný to, že v těch horších chvílích, kdy se člověk necítí dobře, může přijít nějaký ten váš kamarád. Třeba nemusíte mít v ten moment úplně super vztah s rodičema a prostě jemu důvěřujete. A když vám něco nabídne, tak mu prostě důvěřujete a to je právě ten problém.
2: A to byl potom průšvih. Jak dlouho jste v drogové závislosti lítal?
1: Ono to bylo takový postupný, jako nevinný nějakým kouřením marihuany ze začátku, potom to po nějakých 2-3 letech přišlo k tanečním drogám, že jo, party a tak dále. No a asi po 3, 3,5 letech jsem se dostal bohužel k pervitinu. A tam to šlo jako potom velmi, velmi rychle, no. Takže když to celý sečtu, je to zhruba 5,5 roku, skoro 6 let.
2: Naštěstí u vás přišel další okamžik zlomu. Rozhodl jste se s drogami přestat.
1: Bylo to v moment, kdy já jsem se předávkoval, protože jsem zkombinoval různé drogy dohromady a bylo to hrozný zážitek, nikomu to nepřeju. Asi jsem zažil klinickou smrt, nevím, co to je, myslím si, že jsem byl dost blízko a po 2-3 dnech, kdy jsem se z tohohle jako šíleného stavu probral, tak mi docvaklo, že už jsem se nemusel jako probudit a to byl ten zlom.
2: A jak se vám povedlo zbavit se drog? Zvládl jste to sám nebo jste potřeboval odbornou pomoc?
1: Já musím říct, že v té době to bylo s bývalou přítelkyní, my jsme si řekli, že s tím končíme a já jsem samozřejmě potom i hledal cesty, jak sám sobě pomoct, jak psychicky, tak i samozřejmě fyzicky a dostal jsem se k preventivnímu programu, řekněme drogám, řekněme životu, který dělal protidrogovou akci Cykloběh za Českou republiku bez drog a vlastně jeden chlapík mě s tím zakladatelem seznámil, mně se to velmi líbilo, protože to byl sport. Kombinaci s protidrogovou prevencí. Poradili mi, co dělat, jak dělat prostě určitý věci. Jako musel jsem si nechat nějaký chvíli pomoct, ale to nejdůležitější bylo to moje osobní rozhodnutí a ty akce k tomu, že s tím chci přestat.
2: Posledních víc jak 15 let také pomáháte. Jsou teď preventivní programy lepší, než bývaly za vašeho mládí? Kdybyste byl dnes ve stejné situaci, myslíte si, že třeba díky těm preventivním programům byste do toho už nespadl, byste už drogy nebral?
1: Dneska ty programy jsou mnohonásobně kvalitnější, než byly kdysi, ale nejde to říct zase úplně o všech. Jo? Ale já vím jednu věc jistě, že kdybych ty informace, které já mám dneska, měl kdysi, když jsem dělal to rozhodnutí, že to zkusím, tak já si myslím, že bych se rozhodně rozhodl jinak.
2: Máte za sebou kolem 1000 přednášek pro více než 35 000 dětí. S manželkou Jitkou jste společně napsali a vydali knížku Mami, tati, já to jen zkusil. Co plánujete v tomto směru dál?
1: Speciální preventivní den pro rodiče s dětma, který může zachránit budoucnost jejich dětí. To je věc, na který teď budeme pracovat, protože vzdělat rodiče a zároveň vzdělat děti. Já s tím mám obrovskou zkušenost, že oni potom ty rodiče poprvé i ty děti jsou schopní to téma drog otevřít a ta komunikace je strašně důležitá. Takže tohle plánujeme.
2: Lukáš Bechyně a jeho životní příběh ukazují, že zbavit se drogové závislosti je možné.

0: možné.
1: Vím, jak chutná to dno, ale taky vím, jak chutná ten návrat zpátky. Nejdůležitější, co člověk by měl v životě udělat, je to skutečné rozhodnutí a s tím i ty následné akce. Tak se to dá zvládnout.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmený vězeň kolem sebe napíná osnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí právě dnes novou inscenaci nazvanou Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo tohle představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří do pražského Paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová dospívala a teď ještě na jiné téma. Potýkáte se s psychickými problémy? Nejste v tom sami. Psychické potíže zažívá řada z nás a podle jednoho z letošních průzkumů je to dokonce 8 z 10 Čechů. A pokud se zdráháte navštívit odborníka, může pro vás být řešením třeba online psychoterapie.
1: Buď telefonicky můžeme nabídnout, nebo přes aplikaci, přes platformy, kde je vlastně i zvuk, i obraz.
2: Jaké výhody má online psychoterapie?
1: Já si myslím, že online terapie je časová úspornost, to, že klienti můžou využít i hodiny, které třeba nejsou tolik vytěžující, jako je brzo ráno nebo později večer. I to, že jsou doma, že nemusí řešit hlídání nebo kdo je odveze na terapii.
3: Online terapie je skvělá z mnoha důvodů. Jeden z nich určitě je, že mi ušetří spoustu času nějakým přejížděním. Můžu být na zahradě, kde to mám ráda, na svém bezpečném místě. Ta možnost vlastně vybrat si, kde na tu terapii chci být, na místě, který je moje, který mám ráda, kde já jsem jako v bezpečí.
1: Pokud jdou si vybírat přes online různé platformy, tak je tam mnoho terapeutů, který si můžou vybrat a střídat. Je tam větší jako svoboda v tom, že už v tom nechce třeba pokračovat. Jo, že se to líp říká v online prostoru, než někomu tváří v tvář.
2: S online psychoterapií nás seznamuje psychoterapeutka Monika Jelínková. V čem jsou úskalí této formy psychoterapie na dálku?
1: Jsou tam někdy technické bariéry, to znamená, že nás může zlobit počítač, nebo nám vázne připojení, nebo se nám vybije telefon. Tyhle věci ale dopředu většinou s klientem probírám a vlastně všechno se dá teda nějak jako vyřešit.
2: Takže jsou to spíš technické záležitosti než nějaké problémy v rámci té terapie.
1: Doba covidová nám ukázala, že jsme někdy měli obavy z toho, že přece jenom terapie dvou lidí, když se schází, tak je i přenos jako energetický, že jo, nějak se na sebe napojíme, nějak společně sdílíme emoce, všechny ty věci, které vlastně lidé sdílejí, když jsou společně. Ale vlastně se ukázalo, že i tak dokáže obstát, že můžeme o těch věcech mluvit, že můžu klientovi třeba i na dálku jako říct, že zrovna se cítím sevřeně z toho, co mi povídá, jo, a můžeme to tak nějak jako propojovat.
2: Podle vaší zkušenosti dochází dřív nebo později k tomu, že k online psychoterapii přidáte i tu osobní konzultaci, osobní setkání?
1: Pokud klienti si vybírají v online prostoru někoho právě z blízkosti svého bydlení, tak opravdu nakonec využívají a střídají to. Taky mám klienty, kteří jezdí i z větší dálky, jo. Ale přece jenom, pokud si vyberu já z Čech někoho z Moravy, tak šance na to, že se budeme scházet face to face, jsou minimální.
2: Jak je to s úhradou online psychoterapie zdravotními pojišťovnami?
1: Pojišťovny poskytují v rámci svých programů na podporu duševního zdraví příspěvky. Mají příspěvky limitované, buď výší nebo počtem sezení a proplácejí to většinou zpětně.
2: Online prostředí možná je nebezpečné v tom, že je tam kdekdo a může se vydávat za kohokoliv. Jakým způsobem nebo kde hledat spolehlivého psychoterapeuta online?
1: Můžeme nejdřív sami si přečíst, jestli ten terapeut má potřebné vzdělání, jestli má certifikovaný psychoterapeutický výcvik. Právě i ty pojišťovny nám mohou pomoct, protože i v jejich databázích jsou terapeuti, kteří jsou certifikovaní terapeuti, i když stojí třeba mimo zdravotnictví.
2: Pokud jde o smysl této formy terapie, online psychoterapie je možností pro ty, kteří nechtějí a nebo z nějakého důvodu ani nemůžou přijít na osobní konzultaci.
1: Dává možnosti, jak řešit věci, které mě tíží.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Alohabera a láska necestuj tým vlakom, s námi ale nejste nikdy sami a budeme s vámi i po 12. hodině s písničkami na vaše přání. Pěkné poledne a dobrou chuť, pokud už právě obědváte, vám přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dopravu na silnici na Prahu brzdí před Karlovými Vary nehoda 3 osobních aut. Speciální sanitka v Karlových Varech dnes nabídne preventivní testování zdarma. Poslanci přehlasovali senát a znovu schválili stavební zákon. Dnes bude oblačno přechodně až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Matějem Štechem. Dopravu na silnici mezi Karlovými Vary a Prahou omezuje nehoda 3 osobních aut u odbočky na Olšová vrata. Při srážce utrpěli lehká zranění 2 lidé. Přesné okolnosti srážky policie vyšetřuje, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Na silnici číslo 1/6 poblíž odbočky na Olšová vrata došlo k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. Při nehodě utrpěli lehká zranění 2 osoby. Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla u všech s negativním výsledkem. Místo je s opatrností průjezdné kyvadlově.
2: Bezplatné testování na infekční onemocnění dnes nabízí Člověk v tísni v Karlových Varech. Ve dvoře místního K-centra ve Sportovní ulici zaparkuje speciální sanitka, kde budou odborníci poskytovat taky individuální konzultace a informace o prevenci. Podrobnosti doplňuje sociální pracovnice Lucie Vobořilová.
4: Testování probíhá zdarma. U nás vlastně to probíhá dneska od 1 do 3 hodin, takže můžou přijít i naši klienti z centra a terénního programu, ale i široká veřejnost. Takže nemusí být ani náš klient a může se nechat zdarma testovat na tyhle ty onemocnění.
2: Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
5: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
2: Lanovka na pražský Petřín začne znovu jezdit 22. září. Na síti X o tom informoval pražský dopravní podnik. Petřínská lanovka se tak vrací do provozu po téměř 2 letech. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno. Jezdit pak budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude nově stát 100 korun. Cestující, kteří mají předplacené jízdné, můžou petřínskou lanovku dál využívat neomezeně. Bezplatně pak můžou jezdí děti do 15 let a senioři starší 65 let.
0: Sport.
2: Hokejisty Pardubic čeká 3. zápas Ligy mistrů. Po 2 domácích výhrách se představí ve Finsku, a to na ledě týmu Saipa Lappeenranta. Další čeští zástupci v hokejové lize mistrů Plzeň a Liberec budou hrát až zítra.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno přechodně až polojasno, večer od jihu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vany slabý západní až severozápadní vítr, který se večer změní na severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 u odbočky na Olšová vrata na Karlovarsku havarovala 3 osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
1: Je čtvrtek s datem 10. září. Právě teď jste slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary zprávy s Matějem Štechem. Teď můžete celou tuto hodinu poslouchat písničky pro vás a můžete si samozřejmě volat o vaši oblíbenou písničku. Tak studiové číslo je 221 55 37 37. E-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kalendáři dnes 10. září najdete jméno Irma. Tak nositelkám tohoto jména přejeme vše nejlepší. Vám všem Slovencům a posluchačům samozřejmě také pohodový den. S vámi je dnes odpoledne opět Zlata Kinská. Těším se na vás jako vždy. Volejte, pište, přejte si. No a přeji vám pohodový poslech. Teď už skupina Krištof, další už je na vás.

To byla skupina Kryštof a její hit s názvem Lolita. Před malou chvílí nám volal do studia náš posluchač Láďa z Ostrova a přál si, abych vzkaz za něj dnes vyřídila já. Tak já ho ještě jednou moc zdravím, protože nás pravidelně poslouchá. Říkal, že poslouchá jen nás, tak to jsme moc rádi. Já ještě jednou děkuji za kompliment, který mi před malou chvílí řekl do telefonu a mám pozdravovat celý rozhlasový věneček, mám pozdravovat všechny posluchače i nás všechny v rádiu. Já ho také moc zdravím a dnes pro nás všechny vybral tuto písničku. Javory, Hana Ulrichová, Petr Ulrich na Českém rozhlase Karlovy Vary.

Tak zatímco vám zpívala Hana a Petr Ulrichovi krásnou písničku Javory na přání našeho posluchače Ládi z Ostrova, ještě jednou ho moc zdravím, tak já měla mezi tím na telefonu naši posluchačku paní Janu z Jáchymova, taktéž pravidelnou posluchačku, sice nevolává, ale poslouchává nás každý den. Já jí moc krát děkuji za krásné komplimenty, děkuji i za to, že mám vyřídit všem našim kolegům, že jsme super rádio. A také zdraví vás všechny posluchače rádia a ráda by poslala písničku Věrce do Jáchymova, také Standovi na Přešticko a všem ostatním, kdo volávají a nechávají si zahrát anebo nechávají hrát. Tak tentokrát pro vás všechny vybrala krásnou písničku Tell Him s Barbarou Streisand a Celine Dion na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary naše posluchačka paní Jana z Jáchymova.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: to byl Plamen a Kateřina Marie Tichá. Jo, už si budeme za mlou chvíli také i přitápět, protože už se nám ochladilo. Ale stále ještě je příjemné počasí a myslím si, že bychom mohli mít hezký příjemný podzim a třeba i si v rámci příjemného podzimu zpříjemnit čas nějakou hezkou písničkou, hezkou hudbou na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď to určitě uděláme s Mírou ze Sokolova. Hezký den.
1: Dobrý den, paní Kinská. Jsem rád, že jsem vás zase konečně na vás natrefil, jste moje oblíbená moderátorka. A tady tu písničku bych chtěl poslat, právě jste říkala, i tím novým posluchačům, co jsem strašně rád, i tím stávajícím a hlavně tý Anče z Ostrova, protože říkala, že jsem se dlouho neozval, a mamince z Ostrova bych to, a i vám. A moc krát děkuji za vyhledávání, bylo to trošku dneska obtížnější.
0: To vůbec nevadí. Pro mě to byla výzva, já ráda hledám písničky, protože vám ráda plním přání, od toho tu jsme. Tak se mějte krásně, Míro, opět s vámi se budu těšit, naslyšenou. Zdravím do Sokolova.
1: Naslyšenou.
0: Krásný den.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a posloucháte právě teď v tomto čase písničky pro vás a na vaše přání. To teď budeme plnit paní Aničce z Ostrova. Hezký den. Tak máme na telefonu paní Aničku, ale neozývá se. Tak doufám, Aničku, že mě slyšíte. Haló, haló, slyšíme se? Tak nevím, paní Anička by měla být na telefonu, ale neslyšíme se. Každopádně přeje si svého miláčka, oblíbeného Petra Spáleného, tak já ho pouštím. Jsou tady pro vás Cikády, písnička, kterou jsem dnes vybrala, taková svěžnější od Petra Spáleného. Doufám, že se bude líbit. Anička ji posílá Mírovi a také všem svým přátelům, kteří nás poslouchají. Tak zdravíme ještě jednou, hezký den všem. Vstává.

0: Tak to byly cikády Petr Spálený a dnes tento interpret na přání naší posluchačky Aničky z Ostrova, kterou jsme bohužel neslyšeli, nevím, kde se stala chyba, každopádně jsem ráda, že slyším naší další posluchačku a tou je Monika. Hezký den, zdravím vás do nové role. Je to tak?
1: Dochodová. Krásný den, dochodová, ale to je jedno, to je kousek. Zdravím vás do studia a taky všechny posluchače. A dneska hrajete hezké písničky a já mám taky takovou zvláštní přání na nočním proudu, to je vlastně mateřská stanice Českého rozhlasu Dvojka. Tak tam jsem slyšela v nočním proudu písničku Měsíčku na nebi. Bylo to v takový spíš jakoby popovější verzi, nebyl to přímo opera. A já ji slyšela v italštině, jmenovala se pak La Luna, ale dneska bych si ji chtěla nechat zahrát, kterou zpívá teďkom Bára Basiková, přímo Měsíčku na nebi. A když tak někde jindy, pak v té italštině. Bylo to hrozně hezký. Pouštěl to Martin Hrdinka, známý DJ, a říkal, že to bylo vlastně výročí narození Antonína Dvořáka. Neřeknu teď, jestli to bylo kolik, 180 let a tak. A že i opera Rusalka byla taky uvedená před, tuším, 125 lety, říkal, jo. Ty letopočty přesně nevím. Takže bych ji chtěla slyšet i teďkom přes den, protože je to nádherná opera a ta písnička a myslím si, že to potěší všechny posluchače.
0: Tak se jdeme společně naladit úplně na jinou vlnu zase hudební. Bára Basiková, úžasná zpěvačka, fenomenální hlas, zase úplně trochu jiná hudba, než jsme hráli doposud. Tak Měsíčku na nebi hlubokém. Krásný den. Naslyšenou.
1: Já moc děkuji za zahrání a krásný den všem.

Krásná písnička Měsíčku na nebe hlubokém v podání Báry Basikové na Českém rozhlase Karlovy Vary dnes na přání Moniky Schodové. Ještě jednou jí moc zdravím a příště si dáme tu italskou. Moc se těším na další přání, hezký den. Prosím, zahrajte písničku Láska od Petra Bendeho, jen tak pro radost. Děkuji moc, Jana. Heničko, písnička je tady. Přeji vám hodně lásky, zdraví, klidu, pohody a také krásný čas s rádem vašeho kraje.

Láska a Petr Bende, na vaše přání jdeme plnit další. Dobrý den, prosím, zahrajte naší milované babičce a mamince Jindřišce Hájkové z Ostrova k jejím půlkulatým narozeninám. Posíláme písničku a přejeme vše nejlepší, celá její rodina. S přáním tohoto všeho nejlepšího a s zahráním písně od Karla Gotta Stokrát chválím čas pro ně a pro všechny posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme hezký den všem. I vám moc děkujeme. Krásný den.

Sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na Sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

Tak to byl Tom Jones a Sex Bomb na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Před pár minutami mi volala do vysílání paní Boženka Pokorná ze Stráže nad Ohří. Moc vás všechny pozdravuje. Opět mi řekla do telefonu spoustu krásných komplimentů. My za to moc děkujeme. Jsme rádi, že nás pravidelně posloucháte, že se vám naše vysílání a naše pořady líbí. Paní Boženka zdraví všechny posluchače, přeje krásný čas. My vám samozřejmě také ráda by pozdravila touto cestou i svoji celou rodinu. Přeji hodně zdraví, klidu, pohody. Já to samé. A posílám vybranou písničku Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Sepešeho. Paní Boženko, hezký den.

0: Tak to byl duet s názvem Knoflíky lásky v podání Ivety Bartošové a Petra Sepešiho na přání naší posluchačky Boženky Pokorné z naší Karlovarské stráže nad Ohří. Já ještě jednou jí moc zdravím i do těchto míst, kde nás také posloucháte, milí posluchači, jsme moc rádi. A kde nás poslouchá naše pravidelná posluchačka Olga? Hezký den.
1: Krásný den. Moje stále místo je v Žabci na Nádraží.
0: Tak zdravíme do Žabce. Tak Olgo, co budeme hrát, co jste si dnes vybrala? Povídejte.
1: Příprava na odjezd. No, já jsem si vybrala dneska písničku Když jsem šel z Hradišťa s požehnáním. A protože ji nemáte od Argemy, tak si ji pustíme od Standy Hloška, taky ji hezky naspívá. Protože teď o víkendu jsou moravské slavnosti v Uherském Hradišti, slavnosti vína. Což my s manželem velmi rádi, tak se zítra vypravíme na tuto velkou akci a těšíme se na ty cymbálovky, na ochutnávání vín a možná dojde i na slivovičku.
0: To je krásný.
1: Zdraví všechny posluchače. Pak všechny ty Argemáky samozřejmě, protože tahle písnička od Argemy je boží. No a samozřejmě přeju všem krásný víkend, protože zítra autobus nejezdí můj.
0: Tak vaši oblíbení cestující určitě se budou zase na vás těšit. Věřím, že na této lince jste pravidelně. My se zase budeme těšit, protože jste naše pravidelná posluchačka, že se společně zase někdy uslyšíme. Já vám tedy plním přání, už pouštím Standu Hloška, vy si to užijte. No a všichni, co vyrážíte na Vary září, samozřejmě u nás v Karlovarském kraji, tak si to také užijte. Krásný den, Olgo, naslyšenou.
1: Krásný den, děkuji moc.

0: A to je pro dnešní den konec písniček pro vás a na vaše přání. Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. Více ve zprávách s Matějem Štechem a potom vás čeká pořád Alexa Host. Hezký den.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
2: Ty jsi má levandulová.
1: České písničky. Když Český rozhlas, tak české písničky.
2: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, české písničky, které si zaspíváte.
3: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
6: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. Sokolovská uhelná připravuje výstavbu kotle na biomasu. Ceny pohonných hmot v Česku znovu stouply. Benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky. Odpoledne bude oblačno, přechodně až polojasno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. Pomáhají žákům a studentům zvykat si na nové prostředí a navazovat vztahy se spolužáky a učiteli. Například studenti prvních ročníků střední pedagogické školy v Karlových Varech odjeli na adaptační kurz do Františkových Lázní, říká Šárka Kozlová, třídní učitelka prvního ročníku pedagogického lycea.
7: Tady ve Františkových Lázních jsme tentokrát poprvé, jinak jsou tam místa různá, třeba Boží dar nebo Mariánská. Posledních pár let je to vlastně pravidelná akce.
6: Společnost Sokolovská uhelná získala příslib dotace z Modernizačního fondu na výstavbu biomasového kotle ve Vřesové. S jeho realizací počítá nejpozději v roce 2029. Technologie bude součástí energetického mixu, kterým bude zajišťovat dodávky tepla pro domácnosti v Karlových Varech a v Chodově. Pokračuje předseda dozorčích rad společnosti Sokolovská uhelná a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
8: My už jsme ve fázi projektové přípravy a tudíž jsme schopni definovat zadávací podklady pro zadání výběru dodavatele. Máme na to v tuto chvíli i rozhodnutí ministra životního prostředí na poskytnutí veřejných prostředků na podporu této investice, která tak v tuto chvíli bude snižovat ten stálý náklad, který by bude vstupovat do ceny tepla od tu veřejnou složku peněz.
6: O spolupráci se Sokolovskou uhelnou na dodávkách tepla rozhodli na svém posledním zasedání karlovarští zastupitelé. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Řidiči ho teď tankují v průměru za 44 korun a 22 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba 10x dosavadních nákladů na válku proti Iránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
9: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno. Protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
5: Počasí.
6: Dnes bude oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Silnice 1/6 u odbočky na Olšová vrata na Karlovarsku je po nehodě 3 osobních aut opět průjezdná bez omezení.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
10: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
11: Moc zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano, aby No. Když... Rolničky, jako to si
0: rolničky,
1: to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak
0: takhle.
1: Vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo, takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praská žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček. Tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem tak

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala coby baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl v takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci a na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný, jako nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si, nebo využíš?

0: vaším herectví? Hodí se ti?
1: Musím říct, že určitě, určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka. Nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena, prostě máš v sobě takový to rovný postavení, i tu chůzi, takovou ladnost.
0: Ladnost. A ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
1: Já musím říct, že ne balet úplně, jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino, to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém, nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
0: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
1: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud, ještě to pořád jde. Ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
0: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
1: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
0: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října, tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný, maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hostovec a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, nebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože jiná nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout ryby sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedno

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatech za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den předtím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jakože letní sport, mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju. No.
0: Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Do Chodova na Sokolovsku míří další praktičtí lékaři. Osobám se zdravotním postižením pomáhá terénní služba Centrum osobní asistence Motýlek v Lubech u Chebu. Knihovna Václava Havla mění název. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Chodov na Sokolovsku plánuje rozšíření polikliniky. Do města by totiž měli přijít další dva praktičtí lékaři a radnice jim proto připraví prostory. V letošním roce tak na poliklinice vzniknou další dvě ordinace. Úpravy se ale budou týkat i rentgenu, chirurgické ambulance a rehabilitace. Všechna tři oddělení budou mít větší prostory. Jak potvrdilo vedení radnice, práce by měly skončit v průběhu příštího roku. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. To je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům, co je jejím cílem, upřesnila ředitelka centra Lucie Bartakovičová.
2: Podpora vlastně vychází z individuálně zjištěných potřeb toho klienta. Je třeba zachovat jeho schopnosti, přání a osobní cíle a směřujeme k jeho samostatnosti, důstojnosti, bezpečí a sociálnímu začlenění.
0: Knihovna Václava Havla už nenese jméno prvního českého prezidenta. Nově bude známá jako první prezidentská knihovna. Děje se tak po dlouhých sporech mezi zaměstnanci a ředitelem Tomášem Sedláčkem, který byl v srpnu zbaven správní radou funkce. Spolupráci s knihovnou ukončili významní sponzoři i Dagmar Havlová, která odvolala souhlas s užíváním jména Václava Havla. Změnu názvu potvrdil šéf správní rady David Dušek.
3: Ta změna teďka proběhla v rejstříku. My jsme tím vyšli vstříc přání paní dokladatelky a na pondělí připravujeme tiskovou konferenci.
0: Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehu provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Filipínská pobřežní stráž uvedla, že před vypuknutím požáru slyšel jeden z cestujících explozi.
1: Sport.
0: Karlovy Vary o víkendu hostí závody mistrovství světa v triatlonu. Do lázeňského města přijedou nejen olympijské hvězdy, ale závodit budou i děti. Jak potvrdil ředitel sportovního podniku Vladimír Malý, v pátek začínají závody českého poháru žatstva a organizátoři pozvali do sportovního areálu Rolava několik stovek stejně starých dětí ze základních škol, aby svým vrstevníkům vytvořili pořádnou diváckou kulisu.
4: I naši vrcholoví sportovci ve věku 8 až 15 let si závodí před plnými tribunami a děti ze škol se uvidí, jak náš sport je krásný. Je to pilotní projekt a my jsme moc zvědaví, jaká atmosféra na triatlonu na Rolavě vznikne.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři a půl minuty po 14. hodině skončily další zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, které vám dnes do vysílání připravuje a přináší Matěj Štech. Teď už si slovo u mikrofonu bere opět Zlata Kinská. Přeji vám za celý náš vysílací tým krásné odpoledne a příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Noví spolužáci, jiné prostředí, tak to je velká změna, se kterou se musí vypořádat studenti prvních ročníků na středních školách. Právě s tím jim pomáhají tzv. Adaptační kurzy, na které odjíždějí už v prvních týdnech školy. Více se tomuto téma tématu budeme věnovat pár minut po půl třetí. V této hodině vás čeká už za malou chvíli další díl, co v učebnicích nebylo. Připravené jsou pro vás kulturní tipy na akce, které se dnes konají, a také společně můžeme nakupovat a prodávat. 221 55 37 37. Telefon pro jistotu sem k nám do Karlovarského studia. Zbytek najdete na webu bary.rozhlas.cz. Tak jdeme na hudbu. Hezké odpoledne ještě jednou.

0: a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla písnička s názvem V pohodě v podání Petra Kotovalda a Stanislava Hloška na Českém rozhlase Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje vám přeje, abyste byli v pohodě co nejvíce, hlavně pohodu a klid do života. No a pro váš pohodový čas to jsou teď pozvánky na váš pohodový a odpolední čas a večer.
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak jedno pohodové, tvořivé odpoledne pro všechny připravila od 15 hodin až do 17 v Městské knihovně Chodov dobrovolnice Eva. Zájemci si s ní můžou dokonce i uplést, přinést jehlice, háčky a vlnu. A akce je určená jak pro začátečníky a pokročilé. Tak určitě se toho nebojte, pokud jste to ještě nikdy neskoušeli, Eva je moc šikovná. Muzeum v Aši připomene výročí 80 let od otevření a 30 let od zavření, to jste Aš. Zájemci díky tomu expozici můžou nahlédnout do slavných časů tohoto podniku a připomenout si výrobky, které odtud mířily do mnoha zemí světa. Vernisáž výstavy, připomínám, začíná v 17 hodin. O bitvě u Moháče bude vyprávět od 17 hodin v zimní zahradě Sokolovského zámku Vladimír Rozhon. Ve své přednášce přiblíží okolnosti bitvy i její důsledky, konec dynastie Jagelonců a nástup Habsburků na český trůn, tak si můžete oprášit dějepis. Přednášku na téma Lucemburkové Čechy a Morava a svatá říše římská má na programu Městská knihovna Ostrov. Povídání o panovnících, kteří dosáhli nejvyšší římské koruny a začlenili země koruny království českého do vrcholné evropské politiky, tak na tuto přednášku můžete vyrazit v 17 hodin odpoledne. Další pozvánka je na Karlovarský symfonický orchestr, který vám dnes zahraje. Zahajuje totiž v Císařských lázních 192. koncertní sezónu. Od 19 hodin 15 minut zazní například předehra k opeře Ruslan a Ludmila od Michala Ivanoviče Glinky nebo symfonie číslo 1 E-dur od France Schmidta. Diriguje Ondřej Vrabec. Karlovarské divadlo Dagmar v budově střední pedagogické školy vás zve od 19.30 na pořad pověstí a balad Toulky krajem. Přijďte jen tak posedět nebo se stát součástí strašlivých pověstí v nečekaných souvislostech. Hosty budou dnes Tereza a Jiří Švecovi. A Městské divadlo v Mariánských lázních uvede od 19.30 francouzskou komedii o sousedských rozepřích nazvanou Ďábelský plán, kdy z nevinného snu o větším bytě se stane bláznivá bitva plná rafinovaných intrik. Taky to může být hodně zajímavý. Tak vám přejeme příjemný den, příjemné odpoledne, hezký večer, pokud někam vyrážíte. No a teď pojďme zase na písničky. Eric Clapton, Aleš Brichta, Neil Diamond nebo Vabina Něk. Tak vypadá následující playlist této hodiny. Hezký poslech.

0: Přechod ze základní na střední školu bývá pro mnoho žáků velmi náročný. Čeká je nové prostředí a také nový kolektiv. Řada škol proto pro studenty prvních ročníků pořádá takzvané adaptační pobyty. Například ze střední pedagogické školy v Karlových Varech odjeli studenti do Františkových Lázní, aby se líp poznali se spolužáky i svými učiteli.
1: Vytvoříme kruh, tak aby ty korítka na sebe navazovaly, prosím.
2: Lektor adaptačních kurzů Lukáš Vavřina organizuje skupinu studentů před jednou z her.
1: Pomocí těch korítek uděláme dráhu pro míček.
2: Kurzu se účastní 32 studentů prvního ročníku pedagogického licea.
1: Super! Máme výherní tým, ale pojďte, ještě to dohrajte.
2: Členem rychlejšího týmu byla Týna.
3: Hráli jsme hru, kde jsme běhali s korítkama a pouštěli jsme tam míček a museli jsme se přesně nějak složit týmově, aby jsme ho dostali do cíle.
2: Lektoři hru stížili, když vyměnili tenisový míček za vejce.
1: A říkám rovnou, uvařený nejsou. Lepší možná pomaly než rychle, protože vyhrává ten tým, který se dostane dál.
2: Hra je teď mnohem těžší a všichni studenti spolupracují, jako by se znali roky.
4: Vem si ho normálně, ono tam nechce jít, ale takhle.
2: U Petra se vajíčko v příře rozbilo.
5: Mě to bavilo, protože jsme museli všichni spolupracovat tím, že jsme se museli držet furt za sebou. Už si začínáme zvykat na ty jména a už se postupně učíme skoro všechny.
2: Herní odpoledne má na starosti Lukáš Vavřina. Hrnete na žáky jednu hru za druhou, nemají čas si vydechnout. Je to záměr?
6: Ano, je to záměr, aby se moc nezamýšleli, aby se co nejvíc poznávali a aby jsme prolomili ledy. Jsou kontaktní ty hry, studenti jsou blízko k sobě. Snažíme se o to, aby se nestyděli a aby se prostě navzájem poznali.
2: Zatím všechno, co jsem viděl, tak byly hry hlavně na spolupráci.
6: O to jde nejvíc samozřejmě o spolupráci, ale za chvilku se přesuneme na to, že už budou mít i nějaký jako dovednostní trošku hry.
2: S třídou do Františkových Lázní na adaptační kurz vyjela třídní učitelka Šárka Kozlová. Pořádáte takové kurzy pravidelně?
7: Teď posledních pár let je to vlastně pravidelná akce. Pokaždé je to jinam. Tady ve Františkových Lázní jsme tentokrát poprvé, jinak jsou tam místa různá, třeba Boží dar nebo Marián. Cílem je samozřejmě to seznámení se, zažít společně nějaké zážitky, pobavit se a prostě trošičku prolomit ty ledy.
2: Teď se k nám blíží takový chumel, který je součástí hry. Všichni se smějí.
7: To je přesně ten důvod, proč se to koná, aby se vlastně více na sebe navázali.
2: Adaptačním kurzem postupně projde všech 5 tříd prvních ročníků střední pedagogické školy v Karlových Varech. Z Františkových Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Přesný čas, jako vždy hlásím, je 3:15 a 1,5 minuty. Můžete s námi tedy si nejen nařídit hodinky, ale také i nakupovat a prodávat v tomto čase v dobrém odpoledni. Tak volejte do studia, pokud potřebujete, 221 55 37 37. To je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Připravený je pro vás každý den také i e-mail studio.varyzavináč.rozhlas.cz. Kontakty můžete samozřejmě používat i pro písničky pro vás a na vaše přání. Telefon můžete využívat také i v případě našich soutěží. V příští hodině budeme soutěžit, tak se na vás budu těšit. Teď se ale těším na někoho z vás, kdo má připravený inzerát. Pokud tedy má, tak volejte do studia. 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Právě teď pro vás vysíláme rozhlasovou inzerci. Připomínám hlavně pro nováčky nebo někoho, kdo nás právě teď poprvé naladil, abyste věděli, co se děje na našich vlnách rádia vašeho kraje. Tak můžete s námi nakupovat a prodávat, nabízet cokoliv ve vysílání, nesmí nic z toho ale souviset s vašimi obchodními aktivitami. Mělo by vám být více jak 18 let a v rámci jedné rozhlasové inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou. Tak pokud je někdo z vás připravený a ano, tak 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia, můžeme začít nakupovat nebo prodávat. Tak jdeme na to, hezký den.
4: Dobrý den. My bychom chtěli prodat autorádio značka Sony 45 W krát 4, cena je 200 korun, pak postýlku 140 krát 70 a vybavení kočárek trojkombinaci, tak je všechno vybavení v něm. A to je asi všechno, že? 3 položky jenom.
3: Ano, jste vzorná.
4: No, tak to nám stačí, ano, zatím. A telefonní číslo 606 543 707 Chodov u Karlových Varů. Děkujeme zatím.
3: Tak já to zopakuji. Prosím o kontrolu. Nabízíte autorádio a pouze za 200 korun, je to tak?
4: Ano, ano, značka Sony.
3: Dětskou postýlku i s vybavením a kočárek trojkombinaci na čísle 606 543 707 a jste shodová.
4: Ano, děkujeme moc, naschánou.
3: Děkujeme za nabídku, někde příště opět naslyšenou, hezký den.
4: Naschánou.
3: Tak to byla naše inzerentka, posluchačka Schodová. Ještě jednou připomenu telefon, pokud byste potřebovali, 606 543 707. Tak to je telefon na naši inzerentku. Pokud jste si nestihli zaznamenat, tak mrkněte na náš web vary.rozhlas.cz, tam je sekce audioarchiv, na ní kliknete a vrátíte si zpětně naše vysílání v příští hodině, protože většinou se to ukládá vždycky hodinu nazpátek. Tak to je jedna taková rada ode mě, nebo klidně zavolejte k nám do studia, nebo na náš kontakt, který je uveden také na webu do našeho rádia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak pokračujeme za malou chvíli další zprávy s Matějem Štechem. No a po té 15. hodině naším tématem bude Jazz Fest. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
2: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli kvůli havarijnímu stavu most nad železniční tratí. Soud potrestal muže, který na Chebsku nelegálně zastřelil jelena siku. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli pro veškerý provoz betonový most na kraji obce. Přemostění hlavní železniční tratě mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří je v havarijním stavu a části konstrukce spadly pod kolejiště. Vojkovice jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic. Vysvětluje nezávislý starosta Luboš Garaj, který v nadcházejících volbách kandiduje za stranu Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
2: Most je v současné době uzavřený. Tento týden se tady máme sejít jak se zástupcem správy železnic, tak i s vedoucím firmy na opravu tohoto mostu, která vlastně by měla probíhat v nějakých 4 etapách. A budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožovalo tu dopravu pod tím na té železniční trati.
0: Uzavřený most omezuje majitele blízkého rodinného domu a vlastníky přilehlých pozemků. Okresní soud v Karlových Varech potrestal cizince za nelegální odstřel jelena na Chebsku. 48-letému muži zabavil, soud zbraň, uložil pokutu 50 000 korun a zakázal na 5 let lov. Cizinec zastřelil zvíře na konci srpna poblíž Křepkovic u Teplé na Chebsku přímo z auta a bez povolenky. Při odvozu úlovku ho na místě zadržela myslivecká stráž a přivolala policejní hlídku. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně po příjezdu 48-letého cizince zadrželi. Ten byl poté obviněn ze spáchání přečinu pytláctví a krádeže ve stádiu pokusu. Zároveň byl umístěn do policejní cely. Policisté případ řešili ve zkráceném přípravném řízení, což je rychlá forma vyšetřování méně závažných trestních činů s maximálním trestem odnětí svobody do 5 let.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o půl miliardy. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zranění po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Oznámili to tamní úřady. Terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzínovou stanici v Kyjevě a na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo o minimálně jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Bělgorodskou oblast. Sport. Etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplatkářské kauze. Ještě v minulé sezóně hrál tým sídlící v Otrokovicích moravskoslezskou skupinu třetí nejvyšší soutěže. Právě v ní v letech 2022 a 2023 podle etické komise funkcionář klubu Pavel Býma ovlivnil 3 utkání.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dopravní nehoda se stala v Chebu v Dominikánské ulici a na 129. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary jsou hlášení cyklisté na vozovce. Zasahují tam policisté.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak Jste slyšeli další zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlové Vary. Právě teď je 15 hodin a 5 minut. Pokračuje čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 10. září. Já vám za nás všechny přeji i nadále příjemný poslech. Karlovy Vary nejsou jen městem filmu a lázeňství, ale také městem hudby. Každý rok se míří špičkoví jazzoví muzikanti z Česka i ze zahraničí, aby nabídli publiku nezapomenutelné koncertní zážitky. Jaký bude letošní jazzfest Karlovy Vary, kdo přijede a na co se mohou návštěvníci těšit, tak na to se za malou chvíli zeptáme ředitele festivalu Milana Krajíce, který bude dnes naším odpoledním hostem. No a v této hodině přinese náš redaktor Václav Malý další informace o tom, že faši bude debata o nedostatku lékařů. Tak zůstaňte s námi, v této hodině také budeme soutěžit, ale hlavně vám budeme hrát. Tak příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Karlovy Vary budou opět patřit jazzu. Do lázeňského města zamíří domácí i zahraniční hudebníci a posluchače čeká řada výjimečných koncertů. Pořadatelem festivalu je společnost Jazzový kruh v čele s hudebníkem Milanem Krajícem. Co všechno letošní ročník přinese a na co můžou posluchači kvalitní hudby a milovníci jazzu se vlastně letos těšit, tak na to se zeptáme právě Milana Krajíce, kterého už vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače Českého rozhlasu.
0: Jak už jsme zmínili, pořadatelem festivalu je společnost Jazzový kruh, a to už desítky let. Řekněte nám na úvod něco málo o vaší společnosti, kdy přesně vznikla, kdo stál u zrodu, kdo je součástí Jazzového kruhu v dnešní době.
1: Tak já už organizuju Karlovarský jazzový festival nebo Jazzfest Karlovy Vary pro 27 let a před 27 lety jsem založil společně s grafikem a výtvarníkem

0: Ale nevíme, kdy se bude přesně letos celý festival odehrávat. Kdy a kde přesně?
1: Tak letos už se koná 43. ročník jazzového festivalu. Já nejde to nezmínit, že prostě je to jeden z nejstarších jazzových festivalů vůbec v Evropě a ve střední Evropě úplně nejstarší teda. Tak. A je to teda 43. ročník. Na co jste se ptala?
0: Kdy a kde přesně se bude odehrávat
1: jo,
0: festival?
1: To
0: je důležité.
1: To je tradičně... Mám takový myšlený takový scénář, 4 koncertů, ten úvodní koncert, takový ten zahajovací, ten je vždy v kině Drahomíra. Další koncert potom je v Císařských lázních, to je koncert ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem, to také tradičně, to už děláme mnoho let. Další potom hlavní koncert, ještě předtím je akustický koncert, ten je tradičně v Galerii umění v Karlových Varech a na závěr ten hlavní koncert, ten se vždycky koná v divadle Karlovarském, ale letos, protože jsme tam nesehnali termín, tak ten se koná opět v Císařských lázních.
0: Vy tedy startujete už zítra 11. září
1: ano.
0: A Jazzfest potrvá až do 17. října. Řekněte, má letošní ročník nějakou hlavní myšlenku nebo téma, jako vždycky to tak bývá, je tomu i letos?
1: Je tomu letos samozřejmě, protože se nám naskytla přišla ta událost, že je 100 let výročí od narození dvou legend, absolutních legend, který vytvořili v podstatě současný moderní jazz, a to je 100 let od narození skvělého trumpetisty Milese Davise a saxofonisty Johna Coltrane'a.
0: To je váš vzor?
1: Ano, oba dva jsou moji vzory. Já jsem na tom vyrost a od nich jsem se naučil hrát.
0: Řekněte, kdo patří mezi hosty a hudební hvězdy letošního festivalu?
1: Tak hned zítra vystoupí, mám říct celý ten program, jako co to bude zítra hrát, nebo?
0: Hlavní ty hvězdy, víte.
1: Hlavní hvězdy, dobře.
0: To tak je asi důležitý.
1: Zítra vystoupí mimo jiné britská kapela Greg Carlson Band, což jsou 4 mladí kluci z Anglie, který, když jsem to poprvé uslyšel, když jsem to dostal na bíce, tak mi spadla čelist, protože hrál úplně skvěle, on výborně zpívá. Greg Carlson přímo je multiinstrumentalista, hraje na piano, na harmonii, zpívá na kytaru. Potom v koncertě v Císařských lázních s Karlovarským symfonickým orchestrem první půlce vystoupí moje kapela Jazz Fancies, která je složená ze studentů, z mých bývalých žáků a v současné době ze studentů pražských konzervatoří, a zároveň se symfonickým orchestrem vystoupí výborná zpěvačka, mladá Julia Šlahařová, a v druhé půlce zazní balet nebo hudba k baletu, kterou napsal Milan Svoboda, legendární muzikant, s kterým už hraju 35 let. A je to hudba k baletu, k pohádce Čaroděj ze země Oz. Na akustickém koncertu vystoupí mimo jiné vynikající trumpetista, kterým se znám taky hodně už odmala, a který byl pro můj vzor, což je František Kučera. Ten vystoupí s kapelou Zoja, což je plzeňská kapela, a právě jsem si sem vzal Frantu, protože Franta podle mýho umí nejlépe napodobit, nebo je nejblíže hře právě Milese Davise. Po něm ještě vystoupí takové trio, které má zajímavý zvuk, protože v něm hraje na bicí, v něm hraje Izraelec, na saxofon a na klarinety v něm hraje Švýcar. A na orientální africké nástroje tam hraje právě muzikant ze Senegalu, takže to má takový orientální zvuk. Kapela se jmenuje JMO. A na závěr celého tohoto festivalu bude největší koncert, bude opět v Císařských lázních 17. října, kde vystoupí největší hvězda letošního festivalu, což je Mike Stern Band ve skvělém obsazení všech muzikantů. Hraje s ním na bicí Dennis Chambers, Lenny Stern, to je jeho žena, Chris Mindoky na basu, nebo na saxofon Bob Franceschini, což jsou v současné době absolutně největší hvězdy světového jazzu. A já jsem si sem vybral právě Mike Sterna, protože Mike Sterna točil s Milesem Davisem tři desky.
0: Říká Milan Krajíc, organizátor a skvělý muzikant, organizátor

0: Jazz je hudba plná emocí, improvizace a také neopakovatelných okamžiků. A právě takové zážitky každoročně přináší také Jazz Fest Karlovy Vary. O letošním ročníku si dnes povídáme s pořadatelem festivalu a hudebníkem Milanem Krajícem. Milane, v programu se objevuje spojení jazzu s poezií. Jak vznikl nápad na večer poezie a jazz a kdy bude tento program letos probíhat, řekněte?
1: Tak tenhle ten nápad už se realizuje v rámci festivalu už několik let, ale nejen v rámci festivalu, protože v kině Drahomíra tenhle ten pořad probíhá i mimo festival celoročně, třeba jednou za dva měsíce, asi v takových intervalech, se v místní galerii se prostě sejde jazzová kapela, jazzový kombo a poetická skupina Drahomíra, která se tak jmenuje, to, což jsou většinou dva, tři lidi, a který čtou z knížek nebo čtou z básní a do toho se hraje jazz. A já jsem to právě, se mi to líbilo, když jsem to už před lety tohleto zažil, založil tam právě Leon Havlíček, nebo Lev Havlíček, ještě s Daliborem Chumem, který už tam teda dneska není. A tak se mi to líbilo, takže jsem to zařadil do programu jazzového festivalu. A právě tím budeme zítra začínat a právě v kině Drahomíra, proto to tam je. Že v první polovině právě budu mít kapelu složenou, jenom komorní kapelu a budu do toho, do těch jazzových standardů se bude číst, budou se číst básně a úryvky z knih.
0: Jak už bylo řečeno v úvodní části našeho rozhovoru, festival si letos připomíná 100 let od narození Milese Davise a skvělého Johna Coltrana. Toto výročí se promítá i do vašeho programu. Řekněte, vám se do Karlových Varů daří přivážet skvělé zahraniční jazzové osobnosti. Máte ještě stále nějaké přání, koho byste rád uvítal v Karlových Varech na vašem festivalu?
1: Samozřejmě, protože těch legend žijících stále ještě je hrozně moc a stále se objevují nový a nový zahraniční, především zahraniční muzikanti, kteří mají vysokou úroveň. A takže těch možností je hodně. Protože už to dělám také dlouho, tak mám hodně kontaktů na ty mezinárodní agentury, které mi nabízejí různé kapely. Takže je pořád z čeho vybírat. Já jsem chtěl třeba udělat, chtěl jsem realizovat koncert vynikajícího legendárního saxofonisty Bill Evans, který taky mimochodem hrál leta s Milesem Davisem, ale netrfili jsme se do termínu, takže doufám, že se mi to podaří v příštím nebo v dalších letech prostě.
0: Řekněte, jak vidíte budoucnost jazzu a jazzových festivalů u nás v České republice a co mladá generace, jak vidí jazz a vnímá ho?
1: No já vidím budoucnost jazzu v celém světě. Když jsem se byl podívat na těch místech, kde ta hudba, ten moderní jazz vznikl třeba v New Yorku, vidím dost skepticky, protože se o to stále menší zájem. Ale zase na druhou stranu musím říct, že už je v tom New Yorku, v této kolebce toho moderního jazzu, už je to taková atrakce pro cizince, tomu říkám. Ale na druhou stranu musím říct, protože se zároveň učím ve škole a vyučuju tenhle ten žánr. Máme tady i ve škole kapelu, která hraje takovýhle žánr, školní big band. A tam, když to vidím, jak to ty lidi, nebo ty žáci, ty studenti, už od 12 let, jak tu hudbu vnímají, jak je to baví, tak v tomhle tom vidím perspektivu, zase naopak, jo. Naopak, ale další perspektivu, kterou vidím, je, že jazzová hudba se poslouchá především na živém koncertě, kde přijdete si to kapelu poslechnout, kde se to odehrává přímo ta hudba, protože ta hudba se pokaždé vyvíjí v tom jazzu nějak jinak. Jo, je to vždycky okamžité sdělení takzvaně. Takže v tomhle tom já vidím taky perspektivu toho žánru, že se o něj bude dál lidi zajímat, protože lidi budou rádi chodit na takovéhle koncerty, protože to je pro ně zážitek, velký rozdíl, než když si to člověk pustí doma prostě.
0: Vy letos tady budete hrát s mladými muzikanty, ještě jednou připomeňte, kde bude probíhat váš koncert?
1: Je to druhý koncert v pořadí 17. září v Císařských lázních. Je to koncert ve spolupráci se Karlovarským symfonickým orchestrem, kde jsem si vybral právě, že zazní svita z baletu Čaroděj ze země Oz, kterou napsal Milan Soboda, kterou jsem s ním loni natočil. On to udělal, celý to napsal na zakázku jednoho kalifornského divadla v Santa Barbaře. A A teďka to provádím jako v koncertním provedení, už jsme to hráli na jaře v Českých Budějovicích a teď to premiérové proběhne tady v Císařských lázních 17. září a já jsem k tomu neměl první polovinu. Tohle to je, to, co se odehraje v druhé půlce, tak tu první polovinu jsem zaranžoval já, napsal jsem to pro symfonický orchestr a pro mé bývalé studenty, což už jsou dneska muzikanti, kteří studují na pražských konzervatořích v čele s úžasnou 18-letou zpěvačkou Julií Šlahařovou.
0: Budou ještě vstupenky, jsou ještě k dispozici na váš
1: Jsou ještě, jsou, podává se na Ticket Portál, nebo si to najde na stránkách, jak jednak stránkách Jazzfestu, anebo stránkách Karlovarského symfonického orchestru, ku příkladu. A vstupenky jsou pořád prodej, před prodej.
0: Děkujeme za úžasný festival. Dopředu děkuji za nové zážitky, které přinášíte do Karlových Varů. A jsem ráda, že jste byl opět naším hostem. Naším hostem tedy byl hudebník, skvělý muzikant, pořadatel festivalu Jazzfest Karlovy Vary, Milan Krajíc. Hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem příjemný poslech.
0: Naslyšenou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Monkeys na Českém rozhlase Karlovy Vary. V řadě českých měst chybí aktuálně lékaři. Senioři, rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty dojíždět desítky kilometrů. Je to i případ Aše na Chebsku a právě tam dnes v podvečer odstartuje Radiožurnál a Český rozhlas Plus předvolební debaty. Začínáme po zprávách v 5 hodin a teď míříme do Aše.
1: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města,
2: říká místní obyvatel Daniel Malý.
1: Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
2: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
3: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky vždycky tady plno, prostě neberou nový pacienty, takže nevím.
2: Město proto připravuje diagnostické centrum. Přímo na místě by nebyli lékaři specialisté, ale obsluha diagnostické techniky. Výsledky vyšetření by pak hodnotili lékaři z jiných částí republiky.
4: Vchodíváme vlastně do Chebu, Sokolova, Karlovy Vary a tak dále.
2: Paní Věra popisuje, kam musí za svým synem za specializovanou lékařskou péčí dojíždět.
4: Konkrétně řešíme teraz očného lékaře, dětského vlastně, který léčí i strabismus alebo tak.
2: Podle vedení města by jednou z možností bylo také dojíždění do nedalekého německého Selbu. Na tamní klinice pracuje řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
5: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
2: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
6: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převíst a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem se šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem věděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
2: Jaké návrhy na zlepšení lékařské péče v Aši mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách, tak na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z Aše poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách v 17 hodin. Z Aše Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 3:15 a 1 minuta přesně právě teď je pro vás připravená ve vysílání soutěž, tak volejte do studia 221 55 37 37, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu a co pro vás dnes máme připraveno, o co s námi můžete soutěžit. Adrenalin, preciznost a řidičské umění na hranici možností, to je track trail. Nejde o zběsilou rychlost, ale o mistrovské ovládání těžkých nákladních vozidel v extrémně náročném terénu. V pořadí 7. závod 28. mistrovství České republiky v jízdě v extrémním terénu 2026 proběhne o víkendu 19. až 20. září ve Vřesové u Sokolova a Český rozhlas Karlovy Vary vám nabízí 2 vstupenky. Tak pojďte s námi na 28. mistrovství České republiky v jízdě v extrémním terénem 2026. Volejte do studia 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia a můžete vyhrát 2 vstupenky v hodnotě 600 korun českých. Tak pojďte s námi vyrazit, kdo má rád takovéto závody. Myslím si, že je to velmi zajímavá výzva vidět něco takového a s námi můžete vyrazit zdarma. Můžete si udělat hezký výlet ten den a pak nám určitě dáte vědět, jak se vám akce líbila. Tak 221 55 37 37, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu, kde právě teď s námi můžete soutěžit o úžasné vstupenky na 7. závod 28. mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem 2026. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den, kdo pak je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Eva.
0: Evi, krásný den. Jak se máte?
1: Tak nějak, jak to jde, tak jak si to udělám, takový to mám.
0: Tak to je krásná životní filozofie. Já vám každopádně přeji, abyste to měla krásné všechno, aby se vám vždy všechno dařilo. A co se týče dnešní soutěže, jenom se vás zeptám, víte, o co soutěžíme právě teď?
1: Ano, vím.
0: A s kým byste ráda vyrazila?
1: Vysoký autíčka. Vnoučkem.
0: A kolik je vnoučkovi?
1: 11.
0: A bude se mu tam líbit?
1: No určitě jo, protože on je nadšený, takovýhle věci má rád.
0: Tak ho od nás pozdravujte.
1: Děkuji.
0: To je úplně všechno, co jsem od vás dneska
1: Ježiši,
0: chtěla slyšet.
1: Ježiši, úplně zlatá. Děkuji moc krát.
0: Zůstaňte mi na telefonu. Krásný den,
1: naslyšenou. Ano, děkuji. Na stranu. Když

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: kapela Křídla iluzí a Václav Neckář na Českém rozhlase Karlovy Vary. A teď je tu pro vás řidičská abeceda, se kterou si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo už má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. A k řidičské abecedě přidáme za chvíli za necelé 4 minuty informace Zelené vlny z našeho regionu, a to ve zprávách s Matějem Štechem v celou. Po 16. hodině opět humoriáda, dnes vám scénky bude ale nabízet Martina Hudečková a Patrik Rozehnal a Zlata Kinská vám přeje za celý vysílací tým příjemný poslech i nadále s rádem vašeho kraje. Zítra se budu těšit opět na slyšenou. Teď už Michael Jackson. Krásný den.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lesy České republiky opraví Hornohradský rybník u Stráže nad Ohří na Karlovarsku. Sokolovská organizace Chráněné bydlení oslavila 35 let od svého založení. Hygienici zakázali kvůli střevní viroze lázeňského domu Praha v Luhačovicích přijímat nové hosty. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku začne na podzim obnova Hornohradského rybníka. Za rekonstrukci zaplatí Lesy České republiky přes 5 milionů korun. Cílem je obnovit vodohospodářskou funkci nádrže. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Předcházelo loňské zpracování několika dřevin na hrázi a okolí. Hráz nyní předělíme, rybník vypustíme a odstraníme nánosy sedimentu. Pak postavíme nové výpustné zařízení a pročistíme i prameniště stůní před nádrží. S dokončením prací počítáme v příštím roce. Poté bude nádrž zase zadržovat vodu a počítáme i s případnou regulací hladiny.
0: Organizace Chráněné bydlení Sokolov oslavila 35. výročí od svého založení. Spolek dlouhodobě pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním k větší samostatnosti. Vedle chráněného bydlení nabízí od letošního roku taky novou službu podpory samostatného bydlení. Pokračuje ředitelka organizace Marcela Radová.
3: Asistentky do domácností klientů dochází a pomáhají jim s vedením těch domácností. Doprovází je k lékařům, na úřady. Pomáhají s pracovním uplatňováním, ti, co nemají práci, tak s nima hledají práci. Sociální pracovníci, ty mají zase na starost finanční situaci klientů.
0: Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnu domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července, teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
4: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky.
0: Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokiu vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo valné shromáždění OSN. Měla by věrněji zobrazovat skutečnou velikost států než dosud používaná Mercatorova projekce. Proti nové mapě protestovala i Ukrajina kvůli odlišné barvě Krymského poloostrova.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, nejvyšší teploty 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v Dominikánské ulici havarovalo osobní auto s koloběžkou. Jsou tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že i na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
6: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
5: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
6: No právě, lidi trestat.
5: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
6: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
5: No ale chodili pořád, ne?
6: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
5: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
6: Mnohem lepší.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěnej nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikdy na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Nebo těch celý tu... A já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jejich tam na tom... Takže 272 vajíce, jo. Když si jdu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme, když si tam dali Raltex, béžovej... Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě vám to udělám a na toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde jsi

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si. Buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Aby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David stává Bčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska. Mějte se,
5: naschledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink, Beverly Hills 902, 10, můžete tak, koho tam dublovala?
5: No nebo.

0: budete tomu věřit, Kelly.
1: Já to si říkal, a vzpomínáte na to?
0: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
1: To je let.
2: Ano.
0: To je hodně let.
2: Vyrostl jste na tom, jo?
1: Mějte se hezky.
2: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
3: Takže Honziku, co novýho?
4: Já nevím.
3: Na něco novýho je.
4: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
3: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
4: No, mám. Tak historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu čočovice. Ne. Se to dalo nazvat, no?
3: Jo?
4: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No to jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to vedou záběrek. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
3: jo.
4: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou, z každého oka.
3: Jo.
4: Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec, no tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí, a teď slyším, stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka,
3: jo.
4: Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem dělal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy Vlado Miller, tam že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
2: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
0: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek, na ten já nezapomenu do smrti, se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
2: Ano.
0: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
2: Ano.
0: Ne vždycky.
2: A zdali to věděla Věra Tichánková.
0: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
2: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
0: no,
2: takhle.
0: No, to bylo krásný. Byl to nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
2: Jo, jo.
0: To ne, tomu jsme byli.
2: Pyžamu se recitovalo, jo?
0: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
2: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
8: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si s ním přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo, rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala Ticha a Rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho Rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem, hrála kočičí hru v Divadle bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezpovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak, ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky, Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očiabřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zaruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S ne. Panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam
3: jezdí. V Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem zvolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou. To bylo u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jedná.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No. No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Do Chodova na Sokolovsku míří další praktičtí lékaři. Radnice jim připraví ordinace. Mezinárodní kovářské sympozium bude o víkendu hostit Bečov nad Teplou na Karlovarsku. O víkendu se v Česku mírně oteplí. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Chodov na Sokolovsku plánuje rozšíření polikliniky. Do města by totiž měli přijít další dva praktičtí lékaři a radnice jim proto připraví prostory. V letošním roce tak na poliklinice vzniknou další dvě ordinace. Úpravy se ale budou týkat i rentgenu, chirurgické ambulance a rehabilitace. Všechna tři oddělení budou mít větší prostory. Jak potvrdilo vedení radnice, práce by měly začít v průběhu příštího roku. Každý rok se v Bečově nad Teplou na Karlovarsku setkávají kováři z celé republiky i ze zahraničí, aby předvedli své umění a přiblížili toto řemeslo veřejnosti. Mezinárodní kovářské sympozium se uskuteční už tento víkend a výsledkem bude opět jedno velké společné dílo. Pro návštěvníky je připraven den plný zážitků. Jaké je letošní téma, prozradil Miroslav Rudolf z realizačního týmu.
2: Letošní téma, to už není tajný, je Má vlast. Už dopředu s přihlášením všech kovářů vlastně dostali indicie, co se bude dít, co se bude kovat, aby věděli nějaký rozměry, aby se to potom do celé té skulptury prostě dalo zakomponovat, no a já už si to potom budu muset skorigovat na místě potom.
1: V Česku se o víkendu oteplí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, hlavně na horách může pršet. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů. V 1000 metrech bude kolem 13 stupňů. Podobné teploty očekávají meteorologové i v pátek. V jihovýchodní polovině Česka se objeví přehánky. V sobotu bude polojasno až oblačno, přehánky se vyskytnou výjimečně. Maximální denní teploty vystoupají o víkendu na 19 až 24 stupňů. Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise. Oznámil to vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO. Zájem firem je podle něj velký. Na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo taky podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele.
3: Spouštíme definitivně dlouho očekávaný projekt, takzvaný Ukraine Facility, projekt, který je záručního charakteru a který umožní našim firmám investovat na Ukrajině a současně jim připravit velmi atraktivní záruční schémata.
1: V programu jsou vyčleněné 3 miliardy korun, které spolu s Ministerstvem průmyslu poskytla Evropská komise.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až zataženo. Odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách 13 až 16. Povane slabý západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici ve Velké Hleďce by na Chebsku havaroval cyklista. Jsou tam záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: A dnešní den v našem kraji byl opět plný událostí a my vám ty nejdůležitější právě teď nabízíme. Začíná den v kraji pořad o lidech, místech a tématech, které ovlivňují život kolem nás. Pohodlně se usaďte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary zdraví David Forst. Už jste se někdy pokoušeli sehnat lékaře, ale bez úspěchu? Problém s nedostatkem ambulantních specialistů je v některých oborech už v podstatě v celém Česku. Dlouhodobě ho ale řeší například v Aši a tam se za chvíli vydáme. Karlovy Vary o víkendu hostí závody mistrovství světa v triatlonu. Na start dorazí olympijské hvězdy, program ale nabídne taky tratě pro děti anebo amatérské sportovce. Detaily probereme po 17:45. No a v rubrice O čem se mluví si budeme povídat s předsedkyní správní rady nadačního fondu Kaplí Lenkou Vackovou. Tak tohle všechno a mnohem víc v dnešním čtvrtečním dni v kraji s datem 10. září.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Základní a střední školy pořádají v prvních týdnech školního roku adaptační kurzy. Například studenti prvních ročníků střední pedagogické školy v Karlových Varech odjeli na kurz do Františkových Lázní.
2: Tady ve Františkových Lázní jsme tentokrát poprvé, jinak jsou tam místa různá, třeba Boží dar nebo Mariánská.
1: Posledních pár let je to pravidelná akce. Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli most nad blízkou železniční tratí. Přemostění je v havarijním stavu a jeho části dopadají do kolejiště. Uzavření mostu ale komplikuje život obyvatelům blízkých domů a majitelům přilehlých pozemků. Pokračuje za vlastníky rodinného domu v blízkosti přemostění Ladislav Sýkora.
3: Problematika stavu toho mostu není problematikou posledních let. Ten problém se táhne více než 25 let. Most je dlouhodobě ve špatném stavu.
1: Obec jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. To je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a seniorům. Jak uvedla ředitelka centra Lucie Bartakovičová, podpora vychází z individuálně zjištěných potřeb klienta.
4: Je třeba zachovat jeho schopnosti, přání a osobní cíle a směřujeme k jeho samostatnosti, důstojnosti, bezpečí a sociálnímu začlenění.
1: V Dalovicích u Karlových Varů pokračují v opravě kostela Panny Marie Utěšitelky. Podle vedení obce dělníci odtěžili kamení, které se sesunulo ke kostelní zdi a zabezpečili skalní masiv za kostelem ochranným pletivem. Ještě letos chtějí Dalovice opravit taky vnitřek lodi kostela. Celkové náklady dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Karlovy Vary o víkendu hostí závody mistrovství světa v triatlonu. Do lázeňského města přijedou nejen olympijské hvězdy, ale závodit budou i děti. Závody českého poharu žatstva začínají zítra a organizátoři pozvali do sportovního areálu Rolava několik stovek stejně starých dětí ze základních škol, aby svým vrstevníkům vytvořili pořádnou diváckou kulisu. Tématu se budeme věnovat ve dni v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Pavel Bobek, otec a syn, písnička, která dozněla v 17 hodin a 14 minut. V dnešním čtvrtečním, tedy předposledním dni v kraji v tomto týdnu. V řadě českých měst chybí lékaři. Senioři, rodiny s dětmi musí například za zubaři, neurology a dalšími ambulantními specialisty dojíždět. Dokonce někdy i desítky kilometrů. Je to i případ Aše.
1: Jakmile jde o něco vážnějšího, člověk musí do jiného města, říká místní obyvatel Daniel Malý. Pro nás mladý to není až tak velký problém, ale pro ty starší a ty, co nemají auto, to problém je.
2: V Aši a okolí žije zhruba 17 000 lidí. Nejbližší nemocnice je přitom v 25 km vzdáleném Chebu. Podle paní Diany ve městě chybí především ambulantní ordinace.
3: Tady je jeden gynekolog, oční doktor už asi není. Zubař taky vždycky tady plno, prostě

0: Řada lékařů, kteří mluví česky. Od projektu ale města kvůli nejasnostem ve financování zatím ustoupila. Karlovarský kraj teď jedná s okresem Wunsiedl o dalších možnostech spolupráce. Paní Dana přesto za lékařskou péčí do Selbu dojíždí.
1: To je tím, že pracuju v Německu, to znamená, že mám i německé pojištění částečný, takže můžu našovat i lékaře tam.
0: Radnice v poslední době nahradila 4 praktické lékaře pro dospělé, kteří odešli do důchodu. Ve městě ale stále chybí praktičtí lékaři pro děti. V Aši v současnosti ordinují 2. Pediatrička Martina Fejninová tu ale pracuje jen na poloviční úvazek. Do Aše dojíždí ze severočeské Bíliny.
2: Já jsem studovala v Chebu, gymnázium mám tady vystudovaný a pak jsem vlastně z toho kraje odešla. Ordinu v Bílině od samého začátku, co jsem udělala školu. Postupně to chci naopak převést a být tady. Zpočátku jsem nenabírala, protože jsem šla opravdu s tím, že budu pracovat za paní doktorku, která přede mnou skončila, a protože jsem nevěděla, že to tady vlastně až tak se mi začne líbit a chtěla bych tady možná být.
0: Podobný problém jako v Aši řeší i další česká města. Václav Malý, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Karlovy Vary se o víkendu stanou hlavním městem světového triatlonu. Do lázeňského města přijedou olympijské hvězdy závodit, ale můžou i amatérští sportovci nebo třeba děti. S ředitelem závodu Vladimírem Malým si o programu tohoto sportovního podniku povídala Jitka Brošková.
1: Už zítra ve volnočasovém

0: areálu Rolava startují závody Českého poháru žatstva. Mladým závodníkům jste připravili překvapení. Povíte nám, jaké?
1: Je to tak, my jsme se inspirovali karlovarskými hokejisty a volejbalisty, kteří zvou školáky během vyučování na svá ligová utkání. A my se rozhodli to udělat trošku obráceně. V pátek začínáme závody Českého poháru žatstva a na Rolavu jsme pozvali několik stovek stejně starých dětí ze základních škol, aby svým vrstevníkům vytvořili pořádnou diváckou kulisu. Takže i naši vrcholoví sportovci ve věku 8 až 15 let si závodí před plnými tribunami a děti ze školy se uvidí, jak náš sport je krásný. Je to pilotní projekt a my jsme moc zvědaví, jaká atmosféra na triatlonu na Rolavě vznikne.
0: V sobotu čekají amatérské sportovce poloviční tratě oproti tedy profesionálním závodům. Jestli pak se můžou zájemci ještě do závodu přihlásit?
1: V sobotu dopoledne máme ještě volná místa v dětském duatlonu. Pro děti od 2 do 12 let. Tyto závody začínají v 9.30 na Rolavě. Dětem stačí vzít pouze kolo, helmičku a o všechno ostatní se postaráme my. Odpoledne si pak amatérští závodníci mohou vyzkoušet naše náročné tratě, které o den později potom pojedou závodníci ze seriálu Mistrovství světa v dvojnásobné distance, ale kvůli závodním přímo v centru máme omezenou kapacitu na 2 vlny po 200 a ta už je prakticky naplněná.
0: A v neděli pak už nastoupí světová triatlonová špička. Tak můžete prozradit, která jména budou letos v Karlových Varech takovým tím největším lákadlem?
1: Na startu jsou účastníci olympijských her, jsou tam olympijští medailisté. Budu jmenovat například Brita Alexe Jího, který má zlatou medaili z Paříže, nebo aktuální mistryně světa Lízu Tarčovou. My se ale nejvíce těšíme hlavně na 7 statečných českých reprezentantů, nejvíce asi na Petru Kuříkovou, která tady v roce 2024 skončila druhá a vrací se po mateřské dovolené. Na startu budeme mít i Heidi Juránkovou, to je takový náš unikát, protože je to karlovarská závodnice, skutečně rodačka a málo kdy na tom okruhu světových pohárů se objeví rodák z jiného města. Ženy startují v neděli v 10 hodin, muži v 15 a budeme velice rádi, když lidé přijdou českým závodníkům zafandit a zažít jedinečnou atmosféru přímo v lázeňském centru.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Hezký podvečer, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, začíná pořad O čem se mluví, u kterého vás vítá Radim Jehlík. Dnes jsme se inspirovali mezioborovou konferencí, která se konala v úterý v Císařských lázních v Karlových Varech. Měla název Děti pod tlakem a byla o duševním zdraví, vztazích a bezpečí ve školách. Já ve studiu proto vítám Lenku Vackovou, předsedkyni správní rady nadačního fondu Kaplí, fondu ochrany vztahu a rodiny. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví?
1: Kdyby někdo někdy neslyšel, Lenko Vacková, o čem vlastně Kaplí je?
2: Tak nadační fond Kaplí má několik rovin. Jednu takovou zábavnější, tomu říkáme podpora vztahu dospělých párů. Možná jste někdy zaznamenali tady v okolí Karlových Varů, ale je to po celé České republice. Najdete takové dřevěné kostičky, QR kódy. Tady nahoře vlastně najdete takovou velkou krásnou lavičku ve tvaru srdce. To jsou taková místa, kam abychom inspirovali rodiny, páry, aby se spolu vytvářely nějaké společné hezké zážitky, někam cestovali, hledali hezká místa, sbírali body, to jsou ty QR kódy na těch kostičkách nebo na té lavičce. Takže to je jedna část, ale za mě je daleko podstatnější část, je ta část vzdělávací, edukační, to znamená Kaplí pro školy, pro pedagogy a žáky, která vlastně řeší společně s předními akademiky České republiky, jako docentka Janáčková a přední lékaři, gynekologové, urologové a dětští pediatři a psychologové a je v tom i církev zamotaná, vlastně řeší projekt vztahové, emoční a sexuální gramotnosti do škol a zároveň k tomu vzdělávání pedagogů, abychom měli odolnější pedagogy, to znamená, aby i oni byli, protože oni dneska stojí v té první linii. To znamená, oni musí být primárně emočně stabilní a umět rozpoznávat takové ty rizikové jevy ve školách a umět s nimi správně pracovat. Takže to je takový speciální výcvik zase ještě pro pedagogy v rámci změny ve vzdělávání, když bych to tak shrnula. Takže to je vlastně hlavní projekt asi Kaplí, příprava pedagogů a žáků na současnou dobu.
1: Když se zeptám, jestli je vaším cílem především pomáhat lidem, kteří už mají nějaký problém, nebo předcházet tomu, aby ty problémy vůbec vznikly, co mi odpovíte?
2: Já si myslím, že úplně nejvíc účinná je prevence a vlastně o tom všem je vlastně celý ten náš projekt a vlastně prevence je účinnější, levnější, efektivnější pro nás, pro všechny, protože ono někdo řekne, mě děti nezajímá, já už mám děti velké, vždycky říkám, ale to se nás opravdu týká všech, protože když to vemete, když pomůžete, tady nejde o pomoc jednomu konkrétnímu dítěti, ale jde o ten celý systém té pomoci, protože tím to dítě anebo vůbec ten problém je celkový v tom, že vlastně to zatěžuje zdravotnictví, sociální oblast, školství, tím pádem celou naši ekonomiku a celou naši budoucnost. Takže ono se to týká i firem. To znamená ono to, že už nemáme, třeba já taky už nemám úplně malé děti a přesto ten projekt řeším. Já si prostě myslím, že musíme nějakým způsobem vymyslet opravdu skutečnou prevenci a o to my se vlastně snažíme právě s odborníky vytvářet skutečnou prevenci od ideálně mateřských škol, provázanou potom základními školami a pak následně na středních školách, abychom vytvořili odolnější děti, bezpečnější prostředí, které si pak přenesou do těch vztahů do té budoucnosti a tím vlastně snížíme ten tlak na nás, na všechny i na tu ekonomiku.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Co si všechno představit pod pojmem vztahová gramotnost?
2: Vztahová emoční gramotnost, to je moc hezký pojem. Spousta lidí přesně říká vždycky, co si pod tím mám představit. Ono jde o to, že dítě musíme naučit, nebo i dospělého, pokud se bavíme o pedagogovi, vlastně znát jeho, aby on znal vlastní identitu. To je vlastně základní problém, že dneska děti neznají vůbec vlastní identitu. S tím souvisí znát, když znám vlastní identitu, můžu pak nastavovat nějaké hranice. To znamená, to zase do budoucna třeba předcházíme domácímu násilím a podobným věcím. Musíme ho naučit vlastně rozpoznávat emoce a pracovat s nimi. Jo? Aby to pak děti nejsou tak labilní, vlastně umí zvládat, umí reagovat na podněty a vlastně umí se s nimi vyrovnávat. No není cílem dneska všechno za děti vyřešit, ale je potřeba, aby děti i zažili zklamání, aby i zažili pády, když to tak řeknu. Samozřejmě vždycky je ideální nad tím mít nějaký dohled, ale nemůžeme neustále dětem zametat cestičku. Pak přesně dostáváme se do těch situací, že ty děti nejsou odolné, nevědí, ale ta společnost a sociální sociální svět a tak dále, dohromady digitální svět, vytváří obrovský tlak na děti, ale my je vlastně nedovolíme, aby ten s tím tlakem se naučili sami vyrovnávat. Takže emoční, vztahová a sexuální gramotnost patří k něčemu, co by mělo vlastně umět dítě stejně tak, jako ho učíme číst, psát a počítat, tak vlastně nebo zavazovat kaničky, jak já říkám, v té mateřské školce, tak vlastně tohle by mělo být úplně základní výchovou, vybavením toho dítěte do té jeho budoucnosti. A díky tomu potom nebudou ty děti tak rozbité.
1: Je to tedy podle vás stejně důležité jako ta finanční, mediální gramotnost a další gramotnosti, o kterých se
2: bavíme? Já si myslím, že je to mnohem ještě důležitější, protože vlastně to je právě ten základ pro budoucí vztahy, pro to, aby ty děti neměly, že dneska se baví hodně o rizikovém chování nebo rizikových jejich ve školách, jako jsou sebepoškozování, různé panické ataky, deprese, stres, syndromy vyhoření, ale to je právě to, že vlastně se ty děti neučily věci, jako je duševní hygiena. Jo? Věci, kdy vlastně, co se dá opravdu jednoduchými nácviky učit právě, jako je to zavazování těch kaniček, stejně taky musíme učit odolnost, bezpečnost. Svět se změnil, bezpečnost už není to, co bývalo, je spousta rizikových jevů, ať už ze stran digitálního světa, tak ale i ze stran společnosti, prostě žijeme v jiné době, ale ty děti na to nikdo nepřipravuje. My jsme vlastně nezměnili tu edukaci, nezměnili jsme přístup k těm dětem, ale nezměnili jsme ho ani vůči těm, kteří stojí dneska v té první linii, to znamená těm pedagogům, na které my vlastně přenášíme tu váhu. Učitel už dneska jenom není od role, aby učil, ale bohužel musí i on změnit ten přístup, protože mnohdy to dítě vidí nejvíc z nás všech. To znamená, on s tím tráví nejvíc času. A proto on může zachytit ty první problémy, ty první změny v chování, že se u toho dítěte něco děje a měl by umět na to správně reagovat. A na to zase musíme my ale toho učitele převychovat.
1: Co by podle vás mělo dítě na základní škole o vztazích vědět?
2: Určitě by právě mělo znát primárně svou hodnotu. Dneska děti neznají svou hodnotu. Mělo by umět právě umět komunikovat. Dneska děti neumí komunikovat. Komunikují prostřednictví SMS-ek, smajlíků, emotikonů a podobně. Mělo by umět hovořit o svých emocích, mělo by znát teda svoji identitu, to znamená, když teda v dnešní době tady neustále řešíme pohlaví a gendry, a mělo by opravdu vědět, že jsou dvě pohlaví, je to a potom, že jsou to nějaké odlišnosti a co je ještě správné a co není správné. Za mě není správné, aby dítě v 7. třídě si přineslo rozkládací kytičku na hodinu matematiky a šlo si lehnout, že je motýl Emanuel, ale tohle to se dneska ve školách běžně děje. A bohužel rodiče nejsou na straně školy, ale berou to jako osobní, že vlastně zasahujete do osobní integrity toho dítěte. A to je prostě špatně. To znamená, je potřeba, aby obory spolupracovaly, aby spolupracovaly systémově, nejenom, aby každý řešil dítě ze svého pohledu. My jsme si dítě rozdělili mezi rezortně, mezi oborově, ale to dítě je to stejný, jako když jste se mě ptal předtím, je to stejný jako s problémem člověka. To dítě má jeden lidský život a my bychom ho měli řešit s těmi odborníky společně.
1: Jak se pozná, že má dítě zdravě nastavené vztahy? Jak to poznám jako rodič?
2: To dítě komunikuje, to dítě má přátele, to dítě není uzavřeno v pokojíčku samo, to dítě se směje, umí se zabavit i něčím jiným než mobilem, to znamená, dokáže mít zájem o něco. Určitě musí mít nějaké přátele. Pokud jako je to dítě, které se uzavírá v pokoji, s nikým nekomunikuje, maximálně sleduje nějakého influencera, influencery, tak mu něco určitě chybí. A takové dítě se potom uzavírá víc a víc do sebe, pak to končí mnohdy sebepoškozováním, nebo naopak šikanou, a to jak šikanou jeho, nebo šikanou někoho jiného. To znamená, záleží na tom, jestli se změní v někoho ten slabý článek, anebo jestli se změní v agresora, protože obě roviny jsou vlastně možné, co vlastně kam to může vést. A nebo potom to vede k závislostem, to znamená návykové látky, digitální svět, protože závislostí máme celou řadu, takže v dnešní době se s tím děti hodně potýkají.
1: Říká náš dnešní host Lenka Vacková.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Doba je jiná, svět se vyvíjí. Je to dnešní dítě pod větším tlakem než před 20 a 30 lety, nebo jsme jenom mnohem citlivější k malicherným problémům?
2: Já myslím, že obě verze jsou správně. Ale proč je citlivější, když bych začala odzadu? Právě protože ta doba je jiná. To znamená, když to máme, v čem vyrůstaly naše děti, protože já se občas setkávám s názorem nahnat ty děti na pole, bídu a válku na ně a pak by neměly problémy, ale ano, Na druhou stranu, ty děti vyrostly úplně v jiném prostředí, než jsme vyrůstali my. My, kdybychom vyrůstali v digitálním světě a covidu a já nevím v čem, co vlastně ty děti dnešní zažily, nebudeme jiní. Věřte mi, že budeme úplně stejně rozbití, jako jsou oni. Je na ně obrovský tlak, tlak ze strany na výkon, ať už ze strany školy, rodičů, a tak ale i ze strany právě těch toho digitálního světa, sítí, influencerů, prostě tlak na dokonalost, tlak na úspěch. Je to prostě, ty děti se potýkají s celou řadou věcí, se kterými my jsme se vůbec potýkat nemuseli. A ono i oblast šikany se změnila, protože v dnešním digitálním světě dokážete dítě dehonestovat na celý život. A to jedním hloupým videem. Zatímco dřív jsme prostě vystřelili maximálně spolužákovi klíče na gumičce a maximálně ano, šikana byla, ale nebyla tak krutá a nebyla tak důsledná a mnohdy celoživotně jako postižující. To znamená, to trauma dneska je úplně jiné, než bývalo tenkrát. Takže skutečně doba jiná je a je tam vícero faktorů, o kterých bychom mohli tady dlouze diskutovat. Takže doba je jiná a proto ty děti jsou i jiní. Ano, jsou daleko méně odolní, ale když si zase řeknete zpátky, proč jsou méně odolní, tak kdo za to může, jsou ty rodiče. Přím zametáme ty cestičky a vlastně nenecháváme vůbec narazit. Dneska vidíte situace, kdy maminka, že jo, klasický holčičí spor, 6., 7. třída a maminka to jde řešit a domlouvat prostě holčičkám, protože něco holky by si to jinak mezi sebou vyříkali a bylo by to v pohodě, ale jo, dneska jdou rodiče prostě vyřizovat všechno za ty děti a tak dále. To znamená, my vlastně nenecháme ty děti nikdy propadnout nebo narazit. No a pak se divíme, že dítě se zhroutí jenom protože vypadnul internet, jo, a že z toho má kolaps a já nevím co. A to je přesně ono. To znamená, viníkem jednoznačně je rodič a systém, ale pořád říkáme, že děti jsou špatné, děti nejsou špatné, jenom prostě je jiná doba a když jsme tohle jim umožnili, tak teď je na nás zase to napravit.
1: Hostem pořadu, o čem se mluví, byla Lenka Vacková, předsedkyně správní rady nadačního fondu Kaplí, Fondu ochrany vztahu a rodiny. Děkuju za váš čas a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, o čem se mluví. Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 51 minut a ještě předtím, než uzavřeme definitivně čtvrteční den v kraji, čeká nás několik písniček a hlavně počasí právě teď s Pavlem Kopečkem. Pavle, hezké pozdní odpoledne samozřejmě, tak jak bude dnes večer a zítra?
2: Tak očekáváme, že bude převážně oblačno, i když může být během noci přechodně polojasno, teploty budou poměrně nízké, 9 až 6 stupňů Celsia. Během zítřejšího dne spíš očekáváme, že té oblačnosti bude hodně, až během odpoledne a na večer bude oblačnosti od západu ubývat. Teploty v maximech 17 až 20, takže hodně podobné těm dnešním. A vítr ten bude vát jenom slabý, západní směru do 4 metrů za sekundu.
1: Takové bude zítřejší počasí, Pavle, díky za to. Mějte se fajn a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný zbytek dne.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Na zámku Valeč na Karlovarsku pokračuje oprava vstupní brány do zámeckého parku. Sokolovská uhelná připravuje výstavbu kotle na biomasu. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují průměrně za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ano.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Zámek Valeč na Karlovarsku bude mít opravenou vstupní bránu. Práce skončí v příštím roce a zámek za ně zaplatí 1,5 milionu korun. Nejedná se jen o samotnou kamennou bránu. Rekonstrukce se týká taky schodů a přilehlých zdí. Po částečném odstranění omítky kameníci zjistili, že brána je složená z velkého množství kamenů, které pocházejí z různých období, říká kastelán Miloš Bělohlávek.
6: Na konci toho 19. století ten tehdejší pan správce tak sezbíral tady v areálu všechny prvky, které našel, poskládal z nich tu vstupní bránu a na tu bránu pak umístili vizuálně dominantní věže. Ale z dnešního úhlu pohledu se jedná o takovou jako chalupářskou práci. Je to prostě co dům dal, poskládáte to dohromady a ono to nějak dopadne. Takže není to rozhodně nic, co by se vám hodilo do Vídeňského paláce, ale na venkově dobrý.
1: Brána bude mít podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1892. Společnost Sokolovská uhelná získala příslib dotace z modernizačního fondu na výstavbu biomasového kotle ve Vřesové. S jeho realizací počítá nejpozději v roce 2029. Technologie bude součástí energetického mixu, kterým bude zajišťovat dodávky tepla pro domácnosti v Karlových Varech a v Chodově. Pokračuje předseda dozorčích rad společnosti Sokolovská uhelná a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
7: My už jsme ve fázi projektové přípravy a tudíž jsme schopni definovat zadávací podklady pro zadání výběru dodavatele. Máme na to v tuto chvíli i rozhodnutí ministra životního prostředí na poskytnutí veřejných prostředků na podporu této investice, která tak v tuto chvíli bude snižovat ten stálý náklad, který by bude vstupovat do ceny tepla od tu veřejnou složku peněz.
1: O spolupráci se Sokolovskou uhelnou na dodávkách tepla rozhodli na svém posledním zasedání karlovarští zastupitelé. Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezích a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu. Řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten se během irského předsednictví snaží co nejrychleji vyjednat dohodu členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Sport. Fotbalisté Slávie do 19 let vstoupili do mládežnické ligy mistrů domácím vítězstvím 2-1 nad Lens. Obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potněšil. Večer přivítá mužský A tým Slávie stejného soupeře v hlavní fázi ligy mistrů. Utkání začíná v 21 hodin.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte oblačno, až zataženo, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, vítám vás u pořadu Muziky muziky. V úvodu jste vyslechli plechovou polku od Karla Vacka, která již svým názvem navozuje na spojitost plechu a muziky. Dnes vám představím člověka, který tyto dva pojmy spojil. Bez tohoto člověka by byla hudba ochuzena o zvuk plechových nástrojů. Je to geniální Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších českých, evropských, ba i světových výrobců žesťových, chcete-li plechových hudebních nástrojů. Poslechněte si tři z nich. Tenor, bariton a pozoun v polce Horálka od Ladislava Kubeše. Na tenor hraje Jiří Sajler, na bariton Karel Melíšek a na pozoun Milan Brázda. V doprovodu Veselky Ladislava Kubeše.

Václav Červený se narodil 27.9.1819 v obci Dubeč u Běchovic poblíž Prahy. Již jako dítě byl velice nadaný na muziku a naučil se hrát na několik nástrojů. Byly to lesní roh, křídlovka a klarinet. Po škole v roce 1833 odešel do Prahy, kde se začal učit nástrojařskému řemeslu u kraslického mistra Jana Adama Bauera. U něho se Červený naučil základům řemesla a poté se s tovaryským listem vydal do světa, aby se ještě více zdokonalil ve svém oboru. Navštívil Pressburg, dnes Bratislava, kde se zdokonaloval ve výrobě dřevěných nástrojů, dále cestoval do Vídně, zde se naopak seznámil s výrobou tzv. Vojenských žestů a svoji pouť ukončil v Brně u Josefa Halase, kde se kromě dechových nástrojů seznámil s výrobou kytar. Na kytaru zde hrát nebudeme, ale poslechneme si bravurní výkon Karla Palovského za doprovodu plzeňské dvanáctky v polce Antonína Bůlky Stříbrná trumpetka.

Po svém návratu z cest mu jeho učitel Bauer doporučil, aby zakotvil v Hradci Králové, kde byla velká vojenská posádka a také vojenská hudba, což se do budoucna ukázalo jako velice chytré doporučení. Tam si Červený v roce 1842 otevřel dílnu a již za 2 roky zakoupil na malém náměstí dům, kam firmu přestěhoval. V roce 1844 postavil nástroj, kterému dal název Korkon. O nástroji se dozvěděl světoznámý hudební skladatel Richard Wagner, autor oper a velkých symfonických děl, kterému se tento nástroj zalíbil a přiměl Červeného, aby nástroj upravil jeho požadavkům. Tak vznikla Wagnerova tuba, kterou dodnes vyrábí různé firmy po celém světě. Zvláštností je,

té době rostla poptávka po hudebních nástrojích, ať už pro vojenské nebo civilní orchestry, a málo výrobců ji stačilo uspokojit. Václav Červený ano. Díky zkušenostem nazbíraných v různých dílnách v cizině zvládal vyrábět nástroje od těch nejmenších až po tuby. Velká výhoda byla v tom, že si všechny součástky vyráběl sám a nebyl tak odkázán na cizí dodavatele. Tím byl schopen plnit dodávky a zároveň udržet vysokou kvalitu svých výrobků. Nástroje vycházející z Červeného dílny měly elegantní tvar, hladnou křivku korpusu a širokou menzuru, což se podepsalo na krásném, širokém a měkkém zvuku. Posuďte sami v mé skladbě Valčík pro dva, kde se v solových partech představí na tenor Břetislav Kotrba a na bariton sám autor za doprovodu plzeňské dvanáctky.

Zakrátko zněly červenou nástroje v Německu, Itálii, Španělsku, ale i na druhé straně Atlantiku, Brazílii, Peru a USA, kde od roku 1853 měla v New Yorku firma zastoupení. Václav Červený si byl dobře vědom, jak moc jsou zahraniční trhy důležité. Sám se proto světových výstav účastnil a zákazníky ohromoval schopností, že na všechny nástroje uměl hrát. Na světové výstavě v Chicagu roku 1853 udělala porota firmě Červený nejvyšší ocenění a diplom, ve kterém se uvádí: dechové nástroje Červený si zaslouží uznání za vynikající provedení a vynikající rukodělnou

Červený své jméno do názvu svých vynálezů nevkládal a proto není jisté, kolik nástrojů opravdu vymyslel. Hovoří se o 44 unikátních patentech a o 15 dalších se vedou spory. Mimo jiné byl to Červený, který v roce 1846 vynalezl systém cylindrového strojiva pro plechové nástroje. Získal 11 císařských a královských řádů a 15 medailí. V roce 1884 měl být povýšen do šlechtického stavu. Na ceremoniál se však dostavil ve skromném obleku, což etiketa císařského dvora nedovolovala. Nabídnutý frak Červený rozlíceně odmítnul a z možnosti připsat před své jméno von tak sešlo.

Václav Červený zemřel 19. ledna 1896 v Hradci Králové. Firmu převzali synové Jaroslav a Stanislav a po jejich smrti nástrojař Karel Šámal. Po roce 1948 byla firma Červený začleněna do Amáty Kraslice, ale výroba byla stále v Hradci Králové. Až v říjnu 2021 byla výroba přesunuta do Kraslic. Nástroje se stále vyrábějí pod názvem Červený a synové. Vážení posluchači, Jaroslav Tachovský se s vámi loučí a těší se na další shledání na vlnách rádia vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, špalíček lidových písní.

Příjemný dobrý večer. Od mikrofonu rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl se špalíčkem lidových písní. A co jsem pro vás dnes připravil? Bude to krátké promlouvání o dávno zaniklé vršeňské krčmě u sklepu, kterou doplním pěknými lidovými melodiemi z Nepomucka. A nyní už nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Dnes už asi málo kdo z místních lidí ví, kde stávala hospoda neboli krčma u sklepů. Při studiu starých map a energetického zaměření se nám přeci jenom některé zajímavé informace objevily. Vše má původ v začátcích kutání podzemních chodeb pod vrchem Štědrý na jižním Plzeňsku. Začátek této činnosti by mohl být tak kolem roku 1150. Příkaz k činnosti kutání přichází od cisterciáckých mnichů na předem vytipovaných místech. Podzemní chodby pod Štědrým se začínaly kopat hned z několika stran pro záchranu lidí před nepřítelem. Poblíž kaple svatého Vojtěcha bylo vykutáno několik podzemních chodeb a podzemních křižovatek. Zatím víme, že jedna z chodeb vede do kostela v Čížkově.

Druhá podzemní chodba, souběžná s tou první, skončila na ploše dnešních Čečovic v Opatském dvoře. Další dvě chodby směřují do Lesa Štědrého. Pod dnešní svatovojtěžskou kaplí byly rovněž dvě chodby. Jedna z nich zde končí a druhá pokračuje na Voblizojt skálu a pokračuje dál na cisterciácký klášter. Všechny tyto popisované chodby jsou dnes ale již neprůchodné.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde melodie z oblasti Nepomucka doplňují zajímavým vyprávěním o krčmě u sklepu. Tehdy to ještě nebyla hospoda, tak jak si ji představujeme. V oblasti na podzemních kotbách pracovali klášterní vazalové pod karabáčem takzvaných konvršů. A aby odvedli pořádný kus práce, museli se také najíst. Stravu sem dováželi z velké kuchyně, která tehdy stála ve vrčaňských verkách pro 35 lidí, a to dvakrát denně. Představení z klášterního konventu brzy přišli na to, že poblíž díla vede obchodní cesta a že by se dala vhodně použít již nepoužívaná stavba u místního podzemí. A tak i malá krčma, kterou zde zřídili, přinášela tehdy velikému klášteru jistý finanční přínos. Pilo se zde víno z klášterních vinic a výborná voda z vrchu Chlumce.

Všichni krčmáři byli ve službách cisterciáckého kláštera a byli to Němci. Vydělané peníze na malé krčmě pak putovali do německého mateřského Ebrachu. V krčmě se stavili obchodníci, kteří projížděli kolem, náhodní poutníci, celá procesí a hlavně uhlíři z malé osady ve Štědrém. Tehdejší krčmáři, kterých se tu vystřídalo přes 15, nebyli žádní slušní lidé, ale hrubí surovci. Okrádali své hosty, jak jen to šlo, a krčma byla pro ně příležitostí, jak snadno získat nepoctivé peníze.

krčma u sklepu zanikla v době pobělohorské, kdy ji zničili švédští vojáci. A tak, jak už jsem se zmínil, stála pod dřevěnou stavbou u svatého Vojtěcha, kde naposled bydlel jistý pan Brožovský. Přátelé, a tady už končíme dnešní promlouvání. Na závěr je slušností dodat, že jsem podklady k dnešnímu špalíčku získal z vyprávění a publikací Vladimíra Popa z obce Klášter. I touto cestou mu moc děkuji. Zase na brzkou shledanou se na rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Bojkovice na Karlovarsku uzavřeli kvůli havarijnímu stavu most nad železniční tratí. V Mariánských Lázních zítra začínají oslavy 5. výročí zápisu lázeňských měst na seznam UNESCO. Letošní sklizeň hroznů bude podle odhadů zhruba o třetinu nižší než obvykle. Zítra bude oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Vojkovice na Karlovarsku uzavřeli pro veškerý provoz betonový most na kraji obce. Přemostění hlavní železniční tratě mezi Karlovými Vary a Kláštercem nad Ohří je v havarijním stavu a části konstrukce spadly do kolejiště. Vojkovice jako vlastník objektu situaci řeší se správou železnic. Vysvětluje nezávislý starosta Luboš Garaj, který v nadcházejících volbách kandiduje za stranu Za rozvoj Vojkovic a Jakubova.
2: Most je v současné době uzavřený. Tento týden se tady máme sejít jak se zástupcem správy železnic, tak i s vedoucím firmy na opravu tohoto mostu, která vlastně by měla probíhat v nějakých 4 etapách. A budeme teda hledat možnost, aby jsme mohli aspoň provizorně ten most zprovoznit tak, aby neohrožovalo tu dopravu pod tím na té železniční trati.
0: Uzavřený most omezuje majitele blízkého rodinného domu a vlastníky přilehlých pozemků. Lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5. výročí zápisu na seznam UNESCO. Oslavy v Mariánských Lázních začínají zítra a celodenní program nabídne například odborné fórum na hlavním nádraží, koncert v lesním mlýně nebo večerní uměleckou show u lesního pramene. Součástí oslav bude taky křest nových lázeňských novin Great Spa Times. Pokračuje site manažerka Zuzana Stejskalová.
3: Ty noviny se jmenují Great Spa Times, jsou to Timesy a budou velmi obsažné a čtenáři se z nich dozví v podstatě tu podstatu toho, co tady chráníme, o čem je UNESCO v tom kraji, o čem jsou ta lázeňská města, o čem jsou Great Spa Towns.
0: V sobotu oslaví výročí Karlovy Vary a v neděli Františkovy Lázně. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%, odhaduje to svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 000 000 korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám. Teplé počasí ale podle některých pěstitelů zlepšilo kvalitu letošních ročníků vín. Při včerejším dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli 2 občané Azerbajdžánu. Další 2 zraněné převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Dnes to oznámilo azerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři 2 lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až zataženo, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřena ulice Vítězná cesta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem si uvědomil, že vlastně vůbec nevím, z čeho vzniklo slovo kecka, jako bota.
2: Mm-hmm.
1: A pak jsem si zase uvědomil, že je tu i podstatné jméno kecal. A taky jsem nevěděl, z čeho je. A jestli to spolu souvisí, tak začneme tou obuví?
2: Můžeme. Kecky se původně i v češtině psaly kedsky. Takže to jsme někde jinde než u kecání. A šlo o to, že v Americe jistá firma Keds, psáno KEDS, začala vyrábět tyhle ty plátěné boty, určené na sport především. No a podle toho to zlidovělo. U nás se jednu dobu říkalo botasky obecně, těm sportovním botám také podle značky. No a kecky také vlastně se staly obecným výrazem a ta spodoba znělosti, protože ds ve slově neříkáme, říkáme c, tak vedla k tomu, že to píšeme s c.
1: A co ten kecal a kecat?
2: No, tam je to trošku slovanské, tam nemáme žádnou Ameriku. Kecat původně mělo podobu kicat a byl to jeden ze slovesných tvarů slovesa kidat. No a to už je asi, myslím, jasné.
1: Jo, ty kidáš nesmysly. No, taky se to říká, místo kecáš.
2: My jsme ještě na základní škole říkali, to jsou keci kidy. A ještě bychom mohli dodat, že ten význam kecat jako tlachat, žvanit a podobně byl až druhý odvozený a původní význam byl buď házet něco na zem, co se rozpleskne a udělá to ten specifický zvuk, anebo něco rozlévat a nebo na někoho něco házet, co pleská.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horvát a posloucháte o Roma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prague. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos. A druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli, ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No my jsme přijeli doma a za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazne zmienila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co prišlo po ní. Dôležité pro Rika bylo ukázať divákům také svoj život a osobnosť pred nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: a dospíval Rico Sharkey. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsana z Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali. Zítra bude převážně zataženo místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by mohli příští rok platit za dálnice v Česku stejně jako letos. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou ve druhém čtení projednali poslanci. Vládní koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Opozice se změnami nesouhlasí. Předseda ODS Martin Kupka novelu označil za populistickou.
2: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
3: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho výjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám, takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je... Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslel si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nepřimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: No. Když... Rolničky, jako to si to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku. To mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No...
0: Nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější, samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskne žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: lubię, jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no

0: 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se, co si otvírala, jakou významnou instituci.
0: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevíral jsem Národní divadlo.
0: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
0: Musím říct, že určitě, určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
0: Já musím říct, že ne balet úplně, jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
0: Je, no, toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
0: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Mára Fischerová je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského, do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako Kladná, a je to pozitivní Kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to Kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu
1: a
0: jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem. On byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo. My jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řeknu, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála taky vlastně, to byla taková v kantině servírka, a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v 1 ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No, nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to jako, jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce, a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No, tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích, a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila Postiženou dívku, tuším, Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no, těžká role, Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat ty, já jsem za to šťastná, samozřejmě za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No, možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe, takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo, Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný, tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se

0: Večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry Dvoják a pak máme 31. další Dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluvej. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné. Že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kuly, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak kapsle chyběla, takže jsem zmačkala pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis. Což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový jakože letní sport, mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takový typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Jsem taková, už mi říkají, shopholička. No, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla, to je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako takovou, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala, může, no, konstruktivní může. Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
6: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
2: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: To je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let?
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějaký Urquell.
4: A bylo to polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. A my kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se po podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl, údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli, a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naše předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rumutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát se třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar, vrací tady do těch kotlů?
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu, aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz a ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného zvolí,

0: jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz, ten se tahá po tom dně a zabrání tomu, aby se ten mut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý tý varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni tenkrát i naši předkové neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice, V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: U zdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka Prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dechtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský Prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů, a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových koskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měla chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my ho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: A jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, COčko, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Už jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte ještě, je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ty naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze Autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu Autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků a podnikatelů. Je mezi nimi například bývalý přerovský a krajský radní Roman Zácha nebo odvolaný ředitel krajské správy silnic David Štěpánek. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna získávali peníze z dopravních zakázek šizením na materiálu a technologických postupech, nesprávnou likvidací nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny.
3: Stíhané skutky se u jednotlivých osob liší, jedná se zejména o trestný čin podvodu, o řadu korupčních trestných činů, dále se jedná o neoprávněné nakládání s odpady a v neposlední řadě také o účast na organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
0: Vědci při průzkumu Závěšova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
4: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
0: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí, na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazen následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
6: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
6: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
6: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
6: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
6: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o 3 dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
6: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
6: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
6: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
6: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
6: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér.

0: milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
1: No, vidíte asi, jo.
0: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zpráva.
1: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
0: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
1: No, já jsem myslela, že to je monolog.
0: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
0: Vejde Katuše!
1: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau! Katuše vešla? Ježiši, to jsem si dala?
0: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
1: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
0: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
3: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
0: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nitkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kruci, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej na pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prachobyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ sice není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale, Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý Pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijeme.

ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brůčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oč jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, když já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši, pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Přítelíčku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal In carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ráno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, zaprvé chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze a všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ty McDonaldi a to všecko, takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka vždycky říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
0: dobře, takže Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
1: No tak, jak kdyby, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao, tak jako normálně, no.
0: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
1: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co jsou králík a bych bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila, takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme varili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí.
0: Uh-huh.
1: No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytlý, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
0: No Liduško, vaříte tedy podle no, těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
1: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
0: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch
1: no,
0: receptů
1: ani ne,
0: vaříte.
1: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
0: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
1: Všechno. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, by to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně strávníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
0: Aha.
1: Takže byla opravdu byla vyhlášena a dobrá kuchařka. A říkám, a díky Bohu, že jsem se od něj mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože říkám, nebyli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom, v jednom kartonáři prostě ve sklárně v Karolince, takže jsme spolu byli se dá říct pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte, na tom talířku to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověk udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
0: No, no Leduško, já nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. To budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
1: Taky děkuju a mějte se nás herně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce, no tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybíraví v jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, tak sladká jídla, no ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka leda to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no, ale potom jak jsem se vdala,

0: tak som zaznela na večeri radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
1: Mm-hmm, a... Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
0: Lehčí, jako, a no, bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom...
1: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes? Pochopila jsem to dobře?
0: No, držela, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klipka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
1: Tak to
0: no.
1: By se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
0: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy přes, ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale teď jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
1: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
0: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
1: Takže vy jíte to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
0: No musím se hlídat s tím sladkým. Já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
1: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
0: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
1: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
0: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná. No ještě se jim ráda vařím, tak se jim mají navařit. A potom vařil manžel, jak byl v důchodu, a ten vařil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo. On sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Pulrajta. No, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho babiše, co to mluvím, tam je ten...
1: No, podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů, je určitě mnoho. Víc, no. A řekněte mi, jestli si pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
0: No, my ne.
1: Ne, že?
0: Ne.
1: Já si také myslím, že se dříve takto neplýtvalo.
0: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všecko snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
1: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí.
0: Já to
1: co
0: dělám.
1: Myslíte vy? Já taky.
0: Já to dělám.
1: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
0: No já tež to na struhadle, já moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé.

0: jede na tých řízkach, dejme tomu. No ale chleba, a to by tam moje maminka ešte bola válečne jíte, že? No tak ona říká, je, my si nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni, oni prostě byli tak naučení, že jim to tako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
1: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste na cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
0: pěkně
1: noc.
0: A vy taky a jste moc šikovná, jak ráda vás poslouchám.
1: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak. A večeře. Jo, takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestry a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestry. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramboroví lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ju taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
1: Jasně, Aničko. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte, jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takový, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takový, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nestejím. A já těch bylin ve skrinkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, teď to omezte, jako stačí vám 20, já, jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já, to vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé, nebo to třech, je to zabalený, tuňákový, pomazánky, no tuňák v oleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to aj takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia. A namažu si krajíc chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, spát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě, co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. Já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak Lážo Plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmín, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku a i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám. Likér a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal, no ale v čem? Nebo jak? Víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz, tam je hanácká přikazená jako seň, je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vy porovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte, tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, ousy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibuli, nebo jsme vytáhli kvašáka, snědli jsme to a šli jsme lítat po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, měl jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský guláš, ale ze sojových kostek. Ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten guvážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čevajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky třeba jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí. Je to rychlé. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých. Vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím na zelím, anebo na rajské omáčce. Když to někde je třeba jako v hospodě, nebo co, tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou to ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tak dále, tu nějaková pochodím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě, nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se mu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně nejen já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho. Měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit i pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: vařil
1: co
0: jste
1: já...
0: někdy pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, kdy jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak, nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní, ale abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju, to bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe, tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař, Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé, jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijete domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nejen co, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem,
0: dobře,
1: to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
1: No tak, neznáš já vedevě drčkovou polevku.
0: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
1: Že nesnesu držkovou polévku.
0: Nemáte rád držkovou polívku.
1: Aha. A houby.
0: A houby nejíte. No a ne. Víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
1: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
0: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
1: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
0: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
1: No, momentálně ne, bo Robka umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
0: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
1: Že jsem jich zpracoval za 30 knedlíků.
0: Aha, jo, tak
1: bramborové těsta.
0: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
1: No tak.
0: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
1: nejlepší je pohánka spařena.
0: Pohánka.
1: A pospana cukrem.
0: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co ten je. Cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vládě, moc děkuju za návštěvu tady v noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Olina, to asi znám. On byla v Kopřivnici na drahách, se to nám říká.
0: Dobře.
1: Tak. A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z zaroh, který maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďko už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, se musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky.

0: vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná, nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví.

0: zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme zažívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo třeba s bramborovým salátem. My jsme udělávali takový bez majonézy, jak se říká takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou. To bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se z prasátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden mě maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako, jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla. Trnky jsme tomu říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom té 7. a 8. třídě. Maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky polévku.
0: Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala od pojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek, s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám teď, budou brambory, mám ráda hodně brambory i peťky nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taký dobrý, ale ten se vaří většinou na tý Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: A většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky se jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny, jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohleto nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takovej, vždycky říkala, že to byla takovej kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestálo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně do breku. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, vomáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno. Česnek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek. Dělám z toho i pomazánky. Takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takový posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko. Mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo. Ještě jednou. Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Haló?
2: No, tady Josef, ještě paní.
0: Josefa, už jste véteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí, nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: No, jsem s tím.
2: No tak, víš, já jsem dělal u Rolinek a tak, jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty škeble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a tu se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipitek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla.
0: No a
2: Kubě.
0: Jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového.
0: Vepřový králík.
2: Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste si to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu, a akorát co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčice. No tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to nezasnědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říká, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo. A když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
3: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme, děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: Co mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Tak je dneska jsou nejkuřák, to jsem přestal v 50. Nepíjak a nemravac.
3: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání. Rádi vás pozdravíme.
2: Jsem rád, že jsem se vám dovolal. Tady mám to, kolikrát volám, tak asi je to po 130. Ale to je i z těch dřívejších dnů večeru. Tak pěkný večer a naslyšenou.
3: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji. Ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka. Tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnu.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadu i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí. Což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu tej značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko. Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle.

po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba a pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži. Dar nepodléhající věku. Totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem... No, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl

Matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se sválo.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskovi, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer Štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alphonse Daudeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemýval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý pařížští kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimo jdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, že to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,